0: pachnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Instagram,
0: YouTube,
2: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
3: Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Are you ready?
5: It's Sabrina Carpenter.
2: Music.
6: Fine.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, zároveň.

0: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn. Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hity do hlavy, hity do hlavy, hity do hlavy.

0: vypnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

0: YouTube, TikTok, co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.
2: My name is Summer.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

0: This is One Republic. Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1. Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
2: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: Turn it up. Music.

0: Vždycky fresh. Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
6: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu včera symbolicky oblékli černou barvu a uspořádali společný protest. Upozorňují na obavy z možných změn ve fungování a financování veřejnoprávních médií. Setkání proběhlo za 5:12 a podle organizátorů mělo upozornit na důležitost zachování nezávislosti obou institucí. Prezident Petr Pavel při návštěvě Zlínského kraje zavítal do základní školy. Jejíž jídelna je považována za jednu z nejmodernějších v Česku. Děti tu dostávají jídla z čerstvých surovin, salátový bar a moderní menu. Přitom cena oběda zůstává do 35 korun. Podle vedení školy je cílem naučit děti zdravému stravování. Charlotte Gott vydala svůj vůbec první videoklip k písni In Too Deep, se kterou nedávno vystoupila na hudební scéně. Novinka přichází jen krátce po startu její pěvecké kariéry a naznačuje, že se chce hudbě věnovat naprosto naplno.
1: Fajn.
7: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Dobré ráno, borci naši! Uf, uf, uf. Bolí to a ještě to bude bolet, ale už jen včera, dnes a zítra. A je tu víkend! Startuje čtvrtek, startuje Morning Bush na fajnu, s váma Honza a Wendy.
1: Krásný dobrý ráno.
0: Jako Honza s příjmením Wendy, ne, to ne, jako, ale Honza a
1: Honza
0: Wendy. Já bych byl schopný to takhle pochopit klidně po ránu. Kromě toho taky skvělý songy, o tom už se taky za malý okamžik přesvědčíme. Pokud jste celou noc nespali a radši jste tancovali, tohle se vám bude líbit. A pokud jste spali, bylo by fajn spát dál, ale když ne, tak nás probere aspoň tohleto. Wendy, ty jsi spala nebo si tancovala?
1: Já jsem spala.
0: Jinou odpověď jsem ani nečekal, tak se pojďme probudit. Tady je naprostej ranní banger, pojďme na to. Morning Boost. Fajn.

Krásné dobré ráno všem. S takovým lebengrem. Fúha. Dobrý, pojďme zase na něco dalšího. Tady je Zed, Foxy, Clarity.

0: 10 minut po 6. hodině, krásný čtvrteční ráno, dáváte si fajn.
1: No a my tady máme strašně obrovskou, velikánskou novinku hned takhle po ránu, protože prej Apple chystá funkci, která pozná, že vám někdo vyrval iPhone z ruky. Okamžitě ho pak jako údajně zamkne. Takže už nebude problém, že vám někdo ukradne mobil, nově bude problém vysvětlit telefonu, že jste si ho jenom prostě nešikovně hodili jako z gauče do postele. Já si říkám, proč zrovna jako tohle stok. Jako často se stane, že ti někdo ukradne jako mobil z ruky?
0: Jako myslím si, že v těch větších městech je to fakt jako častý.
1: Jo. Já bych třeba ocenil funkci, jako já nevím, proč se zabývat tímhletím, když jako spousta z nás třeba má problém s tím, že naťuká jako budík do kalkulačky. Tak kdyby ten iPhone uměl jako tohle to rozpoznat, já jsem za mě by to bylo naprosto geniální. No, tak to bude teďkon chytrej mobil zajímavý. No, ve zkratce to znamená, že by iPhone měl mít větší instinkt na problémový lidi než my, na některé bývalé partnery. Bojím se, že teďkon budu čekat 3 dny, 3 noci, 5 hodin, 7:30, 14 sekund, až projdu kolem bráchy, protože se mi mobil zamknul. No jo, tak uvidíme, jak to dopadne. My pojďme na další songy. Před náma Hertz, Pippi Disco Machine, Wonderful Life a vám, co máte Android, držíme palce.
2: Dejte nám vědět.

0: než v dnešní ráno, tohle je Sombrio Homebreaker. 17 minut po 6 hodině. Playlist na fajnu samozřejmě pokračuje a pokračuje třeba s tímhletím.
1: Imagine Dragons, jejich Bones, to je pecka, která tady za chvilku bude, no a nebude to jediná pecka.
0: Bude tady taky třeba Adela. Holka ze Slovenska, která působí v Americe a dělá hudbu v Americe a dost se jí to vyplácí. Protože třeba taková Demi Lovato jí pozvala k sobě na koncert, aby spolu zaspívali. To je velká věc. A její song KGB, neboli KGB, si dáme za malý okamžik. Za malý okamžik taky tři random fakta. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: dnešní ranní fajn. Tohle byla Lady Gaga, její The Dead Dance. No a někdo dává mrtvý tanec, někdo dává tři random fakta.
1: Dobrý, jdeme na to.
2: Random fakta.
1: Za doby pirátů se někteří muži stali piráty jen proto, aby utekli od manželky. Radši svrab, tyfus, choleru, mořskou nemoc a možná časem oprátku, ale hlavně, že už nikdy nemuseli rovnat prádlo do skříně nebo poslouchat, jak kamarádce Monče koupil manžel nový šaty a že teď jejich manželka chce taky. Krysy se smějou, když je někdo lechtá. To je super vědět, ale řekněte mi, koho napadlo jako lechtat krysy, aby zjistil, že se smějou, když je někdo lechtá. Samozřejmě nesmírně děkujeme, kde bychom teď bez téhle jako informace byli. A když už teda jedeme na takovýhle vlně faktů, tak Helča Vondráčková prodává svoje letadlo. Já... Je naď víte prostě.

0: Dua Lipa i These Walls. Krásné čtvrteční ráno všem, za 3:45. No a za několik více minut nás čeká hudební battle. Hudební battle, kde se vždycky utká song, který vyberu já, versus ten song, který vybere Wendy. A někdo z vás bude muset rozsoudit, čí song nakonec zvítězí.
1: My vám samozřejmě neřekneme, který song kdo vybral, bude to jenom na vás. No a pojďme se o něco vsadit.
0: Ježiš. Skok do Vltavy.
1: Ne. Dneska by si skákal to jídlo. Tak dneska jídlo a skok do Vltavy jindy.
0: Dobře, takže čí song nakonec vyhraje, tak ten, kdo prohraje, kupuje jídlo, ok?
1: Nice.
0: Tak jo, tak jsme domluvený, buďte ready za malou okamžik, to když tak rozsoudit. Do té doby třeba Bruno Mars nebo Eva Farná i Perpetuum mobilem. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
5: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
6: Potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Here we go. Here we go.

To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamů.

0: Eva Farnaj, Perpetuum Mobile na Fajnu. 7 minut před 7 hodinou. V tuhle chvíli nás čeká hudební battle. Můj song, který jsem vybral, versus song, který vybrala Wendy. A někdo z vás, kdo rozsoudí, čí song nakonec vyhraje.
1: Mohla bych si zapnout mikrofon, že? 724634634. Pojďte vzít do ruky telefon a pojďte nám zavolat. Pojďte rozhodnout, který banger pošleme do éteru. Můžete to komukoliv poslat, můžete to věnovat sami sobě, prostě celkově.
0: Důležitý zmínit, že čí song nakonec vyhraje, tak ten, co prohraje, tak kupuje tomu, co vyhraje dnešní snídaní. Takže pojďte zavolat 724634634 a dozvědět se, co jsme si pro vás připravili.
1: Myslíš si, že vyhraješ?
0: Jako věřím, že jo. Sadil jsem, nesázal jsem
1: úplně
0: na jistotu jsem úplně nesázel, ale doufám, že jo, protože bych to rád slyšel jakoby v éteru. Pokud byste to i vy rádi slyšeli v éteru, tak 724634634, evidentně to zatím nikdo slyšet v éteru nechce. Ale chápu, je brzo ráno. Jaj, tak co Wendy, jak ses měla včera?
1: Lidi, pojďte volat, nebo jako já věřím tomu, že Fiky začne zpívat a to nechceme nikdo. 724-634-634.
0: Ano. Ono to totiž putuje dlouho ten signál. Dobré ráno, kdo je na drátě? Martin?
2: Ano.
0: Čau, Martin. Hele, slyšel jsi teda... Počkej, až tam nějaký špito. Slyšíme tě nějak blbě. Dobrý?
1: Marťo, jestli tě můžem poprosit, jestli by si stlumil rádio v pozadí, aby se nám to nepřekrývalo.
2: Ano, mám ho stlumený.
0: Tak jo.
1: Super, už se slyšíme.
0: Hele, tvým úkolem bude teďkon rozhodnout, čí song nakonec teda vyhraje, my ti nebudeme říkat, čí song je čí, ale jestli jsi prostě připravený, tak můžeme jít rovnou na to, OK?
2: OK.
0: Tak jo, tak první možnost zní následovně.
1: Electric Love, pecka, která když si dávno trendovala na TikToku.
0: Máš TikTok, Martine?
2: Nemám TikTok, ale sleduju to od dětí.
0: Okay. Dobře. Tak tohle je první možnost. Druhá možnost zní následovně. YouTuber iShow Speed, který složil song pro následující mistrovství světa ve fotbale, jeho World Cup. Co to je za tebe, Martine? Co pošleme dál?
2: Tak, já jakož hraju fotbal a těším se na mistrovství, tak asi ten iShow Speed.
1: Yes! Okay. Yeah!
0: Kupuješ jídlo.
1: No jo, furt.
0: Tak Martine, díky za tuhle volbu, fakt dobrá volba. Měj se krásně a zase někdy, jo?
2: Tak jo, vy se mějte taky.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Tak jaký máš štěstí, že narazíme zrovna na fotbalistu, viď? Tak jo, iShow Speed jeho World Cup právě jako na Fajnu. Jo, by the way, tenhle song byl fakt přidán do oficiálního jako playlistu World Cupu. Velká
1: nice
0: věc, pojďme na to. Morning Boost.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
12: Vedoucí zastoupení Evropské komise říká, že o Evropské unii mezi mladými často kolují nepřesnosti a mýty. Podle ní je ale klíčové, aby se mladá generace víc zapojovala do rozhodování o své budoucnosti. Týká se to politiky, klimatu i vzdělání, protože právě mladí budou dopady řešit nejdéle. V Brně ostartovala nová hra, inspirovaná Pokémon Go. Hráči pomocí mobilní aplikace hledají po městě sochy, plní úkoly a získávají body. Cílem projektu je zábavnou formou přiblížit veřejnosti umění ve veřejném prostoru a taky motivovat lidi k objevování nových míst. Česko zvažuje vývoj vlastní komunikační aplikace pro státní správu a bezpečnostní složky. Cílem je zvýšit ochranu citlivých dat, posílit bezpečnost komunikace a zvýšit závislost na zahraničních technologiích. Součástí projektu mají být také pokročilé šifrovací metody, které by měly zajistit bezpečnou komunikaci i do budoucna.
13: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Fajn.

0: Dobré ráno všem se 7 hodinou, pokračuje Morning Bus na Fajnu. S váma Honza, taky Wendy a další hodina, která je velmi, velmi nabitá.
1: Krásný dobrý ráno, je čtvrtek a to znamená, že byste se mohli možná podívat tenhle den nebo tenhle ten víkend do kina, ano, a my vám řekneme proč a rozhodně to stojí za to.
0: To už za malé okamžiky, do té doby třeba Alex Warren nebo Fastboy Clock Lock jejich Born Again. Pravě jako na Fajnu. Hezký ráno. Morning Bus with Honza Freaking a Wendy. Fajn.

0: Ani dnes takhle při čtvrtku nemůže chybět tenhle frajer. Frajer, který se kdysi vyloupil na TikToku a teď je z něho megastar. Alex Warren, jeho Eternity na Fajnu, 10 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, vemte si popcorn do ruky, je tady Movie Koutek.
1: Je to tady, tenhle ten den, na tenhle den jsme čekali všichni 26 let, po 26 letech, já teda ne, mě je teda 25, ale věřím, že většina ano, po 26 letech se vrací Scary Movie, vychází dneska šestka v kinech, běžte na to, jakože nekorektní humor, humor, yes, který urazí spoustu lidí, yes, to je něco, co chceme, yes, a potřebujeme.
0: Super, no a kdybyste jako, kdyby i na vás jako bylo Scary Movie moc strašidelný, což jako docela pochybuju, ale přece jenom, kdybyste jako chtěli zajít na něco lehčího, tak tady je film Mumbo Jumbo. Ano, zní to jako špatný název špatného filmu pro dospělí, ale zdání může klamat. Tahle dětská animovaná pohádka pojednává o hlavním hrdinovi Hrošíkovi, který jednoho dne vyroste do obřích rozměrů a jediný, kdo mu může pomoct, je čarodějnice Baba Yaga. Hodnocení podle AI 58%. Na co budete vy?
1: Je to jenom na vás, Mumbo Jumbo nebo Scary Movie 6. Výběr je jenom pouze na vás.
0: Já možná půjdu na obojí.
1: Jo?
0: Potom Scary
1: Movie. Tak nám potom řekneš, jaký byl Mumbo Jumbo.
0: 100%.

0: vokálka, co nás dokáže vytáhnout z pěkných špatných záležitostí. Taylor Swift, teď opalať na fajnu. Dámy a pánové, včera českou herní scénu zasahla velice smutná zpráva.
1: Je to tak, po 6 letech se na Major, což je jakoby turnaj v CSku nebo v Counter-Strikeu, chcete-li, což je hra, kde 5 lidí útočí na dalších 5 lidí, jo, prostě střílečka, byli tam čeští hráči, jmenují se Sinners, no a prohráli všechny mapy, které mohli, a tak se po 3 zápasech balej a jedou domů. Každopádně klukům děkujeme a třeba příští rok jim to znovu vyjde.
0: Stejně je hustý, že se někdo živí tím, že hraje hry. No jo, tak zase my se živíme tím, že tady mluvíme o nějakých písničkách. A to přesně teď jdeme udělat, Kill It, Love, jejich Tied Up, za malou okamžik na fajnu. A kromě CSK vám za malou okamžik řekneme taky, jako jaký hry, tak na který se jako můžeme těšit. Buďte rozhodně u toho, tohle za chvilku. Morning Boost.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Víš, kolik teď ve Smarty ušetří?

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
9: Fajn. Fajn Radio.
10: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
11: Back to the hits.

0: With the Broken Heart na Fajnu. 7 hodin, 32 minut. No a vzhledem k tomu, že už jsme si dneska řekli hudební novinky, taky filmové novinky. No a protože jsme si taky před chvilkou řekli, jak to nevyšlo českým reprezentantům na turnaji v CSku, pojďme si spravit chuť a říct si nějaký ty herní novinky.
1: Čeká nás třeba v září Marvel's Wolverine. Pokud jste viděli Marvelovky, víte, kdo je Wolverine. Je to prostě jedna z postav, která prostě Marvelu jako existuje. No a už bylo hrozně úspěšný Spider-Man. Mm-hmm. Jako taková jako hra.
0: OK, takže ono to bude jako podobný.
1: Bude to podobný na tom principu jako jasný. Marvel Spider-Man.
0: Hustý, tak to se máme nacočit, protože Spider-Man absolutní masterpiece. Co je taky masterpiece, tak to je trošku strašidelný masterpiece, ale Silent Hill. Townfall, 24. září. Vyjde to na PlayStation, na pětku a na počítač. A bude to zase strašidelný jako svině.
1: Pak možná někteří z vás poznávají pozadí. Bude vycházet 23. října Call of Duty Modern Warfare. Bude to 4. Což vyjde to i na PlayStation, vyjde to i na PC. Neví, tak zase obyčejná střílečka.
0: Jo, stříleček není nikdy dost. Jo. No a kdo by neměl stříleček nikdy dost? Tak tohle sice není úplně tak jako střílečka, ale taky se tam střílí. Věc, kvůli který možná někteří prodáme ledvinu, aby jsme si mohli koupit třeba nový PlayStation, GTA 6. Dámy a pánové, 19. listopadu.
1: Jestli teda vůbec.
0: Neskazuj to. Musíme doufat, musíme být optimističtí. Tak tohle jsou herní novinky, které nás čekají. My pojďme na ty hudební. Před náma Zara Larson nebo Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run. Máme se na co těšit.

0: Totální nostalgická záležitost. Black Eyed Peas, jejich The Time na fajnu. Teď nevidím na hodiny. 7:45 aktuální čas. Super. Dámy a pánové, v tuhle chvíli tady musíme vyřešit jednu jistou záležitost. A to takovou, že potřebujeme najít slovo, český slovo, který je úplně to nejlepší, který je tak jako nejlépe zelnějící, který se jako tak krásně vyslovuje, které hladí prostě na jazyku. Vendy, napadá ti nějaký takovýhle slovíčko?
1: Mně se strašně líbí umpa lumpa. Jakože si to není úplně český slovíčko, ale když to vyslovíš jako s českým přízvukem, tak umpa lumpa.
0: Umpa lumpa. Jo, chápu tě, je to dobrý. Umpa lumpa. Zkuste si to říct taky umpa lumpa. Umpa lumpa. Za mě je to švýskej.
1: Švýskej.
0: Švýskej, to je tak jako, že jednoduchý, že se to jako říká, švýskej.
1: Lidi, 724-634-634, pojďte nám pomoct najít to nejlepší český slovo, který prostě nejlíp zní.
0: Ano, pojďte nám dát věc, co je to za vás. Za malý okamžik na to koukneme a zjistíme, probereme, všechno vyřešíme. Do té doby Mike Posner a jeho I took a pill in Ibiza. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
6: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
16: Right, babe.
2: Fine.

0: Mike Postner a jeho I Took a Pill in Ibiza na Fajnu 6 minut před 8 hodinou a hledáme to nejlépe znějící český slovíčko. Slovíčko, které vás při vyslovení prostě hladí jako na jazyku. Nejlepší český slovíčko. My jsme řekli, že za Vendy je to umpalumpa. Je to dobrý. Jako když řeknete umpalumpa, je to dobrý. Mně se to líbí. Za mě, co jsem to říkal, švýskej. A teď se pojďme podívat na to, co píšete vy. Máme tady třeba zprávu od Michala a ten píše: ahoj, za mě je to slovíčko brekekeke. To ani není slovíčko, ne?
1: Pak je tady teda slovíčko kouzlo.
0: Kouzlo.
1: Kouzlo, to je fakt kouzlo.
0: Je to, jako není to špatný, dobře. Já tady mám třeba mrkev.
1: Mrkev?
0: Mrkev. Jo, nevím, tam je to, tam to Včko nesedí s tím jako Fkem, že jakoby píše se to s Včkem a je to Fko. Mrkev.
1: Že jo, takhle,
0: víš, že to není jako úplně ončo, ale chápu.
1: Cinkrlátka.
0: Cinkrlátka, tady nevím,
1: ale to je dobrý.
0: Cinkrlátka.
1: Cinkrlátka.
0: Ježkovi oči. To je jaký dobrý Ježkovi oči?
1: Ježkovi oči?
0: Mhm.
1: A tak to je souvětí už.
0: Jo, tak dobrý, no. Tady máme třeba
1: ještě. Máš ještě?
0: Kokino.
1: Jo, ano.
0: Kokino.
1: Kokino.
0: Bahno. Wimbledon.
1: Mm-hmm. Svatozář.
0: Svatozář.
1: Váška.
0: Váška. Palice. Dlaždice. Mrouskat. Samý dobrý slovíčka.
1: Hey. Pak je tady teda ještě, jo, Felix Slováček.
0: To je skvělý.
1: Tak to je bomba. To je fakt jako český, znělý, no.
0: Já myslím, že těch jako českých slovíček je fakt hodně, jako, který jsou jako dobrý. Těžký vybrat. Tak možná radši zítra uděláme to, že vybereme to nejhorší. To by možná mohlo být lehčí. Do té doby, než tak stane, tak tady je song Goals. Na Fajnu. Hezký ráno. Morning Boost.

0: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Potisk, trička, byla CZ.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Instagram,
7: YouTube,
6: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
6: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
6: Jsme online.
10: Online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Hot News.
13: Ženy by v Evropské unii už neměly dostávat za stejnou práci nižší mzdu než muži. Nová evropská směrnice zavádí větší transparentnost platů a firmy budou muset lépe vysvětlovat případné rozdíly v odměňování. Cílem je zmenšit rozdíl v platech mezi ženami a muži a zajistit férovnější podmínky na pracovišti. Teprve 18-letý Pepa Schindel se zapsal do světové historie. Jako třetí člověk na světě zvládl extrémně náročnou překážkovou výzvu, která prověří sílu, vytrvalost i psychickou odolnost. Mladý Čech tak potvrdil,

0: se umístily taky jazyky, hra na hudební nástroj nebo třeba vaření.
1: Fajn. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Dobré čtvrteční ráno, pokračuje Morning Bush na Fajnu s 8 hodinou. Další hodina klasicky nabitá.
1: Za malý okamžik se řekneme takovej ten line-up na Beat for Love, festival, na který se těšíte asi většina z vás, pokud máte teda lístek. No a
0: do té doby samozřejmě nejste tak stane songy v playlistu. Dave Tams, jejich Rain Dance, anebo už teďkon song, který totálně boostne energii. Tiffany Aris, její Vertigo. Jdeme na to.

0: Čtvrteční ráno 4. června, tohle byl Dave Thames, jejich Rain Dance, dáváte si fajn.
1: No a už za měsíc, dámy a pánové, se uskuteční jeden z největších hudebních festivalů, co vůbec tady v Česku jde zažít, možná i jako co v Evropě lze zažít, jako co se týče elektronické hudby, Beats for Love, festival, který je totálně natřískaný vždycky jako line-upem a tenhle rok je to absolutní jako rekord, je to nejdražší program v historii tady toho festivalu, festival, který bude probíhat od středy do neděle, 5 dnů, extrémní party. A my se pojďme představit interprety, který budou vždycky na konci dne hrát. Ty hlavní účinkující. Takže ve středu nás čeká Calvin Harris.
0: Není to teda úplně do neděle, je to do soboty.
1: Já tam budu do neděle, ale...
0: ale jestli tam budeš do neděle, kde nebudu?
1: Já počítám s tím, že tam pak budu spát ještě. Kromě teda Kelvina, tak třeba středa, čtvrtek. Ve čtvrtek.
0: Středa, čtvrtek.
1: Já si to musel odpočítat. Tak ve čtvrtek. Další fréros.
0: Marshmallow.
1: Ty kokos. Komu by to nestačilo, tak pojďme na pátek. To je Dimitri Vegas. Totální nářez. No a v sobotu to všechno zakončí třeba Alesso. Já už tam fechci bejt.
0: Pokud byste náhodou chtěli úplně stejně jako Honza a nevěděli jste třeba, jestli jsou vstupenky, tak stále jsou. 7. vlna bude pomalu končit, ale slibuji ještě 8.
1: Tak jo, tak když tak na to mrkněte, my pojďme kouknout na to, co je u nás v playlistu. A je to taky nic víc než totální hudební majstrštyk. Justin Bieber. Morning Boost.

0: Bobby Harvick, Waterfalls. 17 minut po 8 hodině na fajnu. Číslo 724-634-634, to si přetočte na vašem mobilním zařízení, bude se to hodit.
1: Zpěvák Enrique Iglesias, což je španělský, myslím, že je španělský zpěvák, zpívá prostě španělsky, vydal na svém Instagramu video, kde se líbá s faninkou a můžeme spekulovat o tom, jestli chtěl nebo nechtěl, to je úplně jedno. To video vydal nedávno, je to třeba týden, dva zpátky, a odkazoval tím na svoje, na svoji tour, kterou má, bude by the way i v Bratislavě, a chtěl, abyste si koupili lístky. Vtip je v tom, že to video je 4 roky starý, ještě k tomu, a Enrique Iglesias má možná už ženu, má přítelkyni, se kterou má 3 děti.
0: 3 děti?
1: 3 děti.
0: Ty kokos.
1: Pojďme si jako říct, jestli je to OK.
0: Jestli jako není lepší ty lístky jako vlastně díky tomuhle teďko nekupovat. 724-634-634, potřebujeme 7 statečných z vás, teď teda 3, aby se nám zavolali a řekli nám váš názor. Je to v pohodě nebo není to v pohodě? Pojďme na to. První volající na drátě, dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, tady Renča.
1: Ahoj Renčo, co ty si myslíš?
2: Ale já si myslím, že ty sociální sítě nás tak ovlivňou, že bych se ani nedivila, kdyby tam se líbal třeba i s mužem jako.
1: No dobrý, ale myslíš si, že je to OK, nebo to není OK, když má ženu?
2: Já si myslím, že když má tolerantní ženu a já ji znám, nebo znám.
0: Tak já možný,
2: ne. Myslím si, že je to Anna Kournikova a s takovouhle celebritou, kterou má, tak já bych asi za to, jak žijou, bych to asi zkousla.
1: OK, takže za tebe OK.
2: Za mě OK.
1: Dobře, díky, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, čau.
0: Potřebujeme někoho dalšího z vás, abyste nám zavolali a řekli nám, jestli je to OK, nebo jestli to není OK. 724-634-634.
1: Má ženu.
0: Má ženu. A 3 děti.
1: Vydá s ní video, kde se, nebo s ní video s cizí ženou. Halo, halo, kdo je tam, co si myslíš?
3: Halo, halo, já si myslím, že to je normální dneska.
1: Že to je dneska normální, takže je to v pohodě.
0: Dobře.
3: No, tak jako neměl bys takhle, ale jako když to byla nějaká faninka, tak si
0: prostě myslím, jako jedna pusa, okay, víš co.
1: Ok, jasně. Ok, dobře, díky, měj se krásně, čau.
0: Čau, čau, čau.
3: Ahoj.
0: Tak jo, potřebujeme ještě zatím jednoho z vás, aby se nám zavolali. Dobré ráno, kdo je na drátě?
4: Ahoj, tady Aneta.
1: Čau Anet, co ty si myslíš?
4: Já si jako ženská si myslím, že to je asi v dnešní době jako v pohodě, ale v určitém dětem bych asi jako možná na ty trošku přemýšlela.
0: Nikdo nemyslí na děti, přesně.
1: Nikdo nemyslí na děti.
0: Nikdo nemyslí na děti.
1: OK, tak jo, díky za názor, měj se krásně, čau.
4: Ahoj.
0: Ahoj, tak kolik to teďkon je?
1: No je to jakoby 3 hlasy pro za to, že to je v pohodě.
0: Ty kokos.
1: No zajímavý.
0: Tak za malý okamžik to dořešíme, buďte na drátě. Do té doby další songy, třeba Enrique Iglesias. Morning Boost.
5: Fajn. Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř,
9: topenář,
8: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.

0: 43. Na zápaste sme?
1: Under Armour makes you better.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

0: nejstarějšího Animal Specka, která dohrála tady na Fénu ve čtvrtek o 8:30 ráno.
1: 7 statečných pokračuje s tématem, kdy řešíme, jestli je v pohodě, že zpěvák Enrique Iglesias líbal na stage faninku během toho, co mu doma žena dělala večeři a jeho 3 děti čekali, až s nima napíše úkoly. Už jsme tady měli 3 statečný, kteří řekli, že je to v podstatě v pohodě, že proč ne? Teď potřebujeme další 4 z vás, abyste nám zavolali a řekli nám váš názor. Je to v poho nebo není v poho? Pojďte nám zavolat. Ano, první volající na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, Roman u telefonu.
0: Ahoj. Čau, Romane, co ty si myslíš?
2: Já si myslím, že to v pohodě není. Já jsem jako dost věrný na tohleto a i kdybych byl slavný, tak si to asi nedokážu úplně jako představit, že bych do toho takhle šel nebo udělal to.
1: Čestný okay, chlap.
0: Je to tak. Díky za názor, měj se krásně a čau.
1: Čau.
0: A
2: taky ahoj, ahoj. Čau.
0: Tak okay, jo. Máme první hlas, protože to není OK.
1: Kdo je další? 724634634. Je to v poho nebo ne?
0: Je to napínavý.
1: Je to velmi napínavý. Číslo sem k nám do studia 724634634. Ano, dobré ráno, kdo je na drátě?
3: Já vás zdravím, a tady je Miloš.
0: No. Tak co, Miloši, co ty si myslíš?
3: No, vzhledem k globálnímu aspektu si myslím, že chování Enrique Iglesiase je nerentabilní. Byť jsem se několikrát líbil s panem Ovčáčkem, taky jsem to dostal potom doma pěkně sežráno. No, pro Radio Fajn Miloš.
0: Počkej, já nevím, jestli z toho mám říct, že to je ano nebo ne.
1: Myslím, že, jako,
0: že asi ne.
1: Že to není pro ně.
3: No samozřejmě ne.
1: Dobře.
0: Dobře, no. Děkujem, pane prezidente. Teda bývalý prezidente.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, mějte se krásně.
3: Naschledanou.
1: Ty vado, to je moc na mě, takhle poradím.
0: Wow.
1: Dobré ráno, kdo je další volající?
4: Ahoj, pomalu.
1: Ahoj.
0: Ahoj, co ty si myslíš?
4: Ale já si myslím, že je to totálně jako disrespektující a prostě chápu, to totálně tu manželku.
0: Dobře.
4: Já nevím.
0: Díky za názor.
1: Děkujem. Takže je to 3-3. Čau, čau.
0: Měj se krásně, čau. 3-3. Poslední volající to rozhodne. Je to napínavý. Kdo z vás to bude? Jste za to, že to je OK? Či nikoliv?
1: 724634634. Poslední volající. Pojďte to rozhodnout. Teď nebo nikdy. Houkačky venku houkají. No tak nic, no, po Milošovi se asi všichni lekli, se nedivím. No, můžem, hele, někoho tady máme. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo je tam a co si myslíš?
5: Tady Petr a myslím si, že je to v pohodě, že to patří k tomu biznisu.
0: Ne.
1: Tak jo,
0: tak díky, Petr.
5: Jo.
1: Biznis je biznis, no.
0: No nevím teda úplně.
1: Tak jo. Tak se měj krásně,
0: měj
1: se, díky za názor.
0: Čau.
5: Taky mějte se, ahoj.
0: Ne.
1: No, tak to slyšíte.
0: Ne.
1: Pokud chcete, aby vám prošla nevěra, musíte být prostě superhvězda. A nejlépe zpívat španělsky. Enrique Iglesias na Fajnu.

0: Milk Rap Milky, Just the Way You Are. 3 minuty před 8:45. Na fajnu, no a tady na fajnu se nám to začíná trošku zvrtávat. Už jste tady v podstatě odhlasovali, že je nevěra v pohodě. Dokonce nám zavolal Miloš Zeman do studia. Co přijde teď? Tohle. Na chvilku to uklidníme, jo? Nesmí se to zase všechno hned takhle po ránu přehánět. Joe, jeho End of Beginning. Nebo jestli chcete Steve Harrington. Tak nebo tak, song je to dobrý. Kromě tohohle songu, třeba tohle.
1: Danny Hatton, On My Way. Jsem na cestě.
0: S tím se dokážeme ztotožnit. A my si to dáme za malou kamřík celý. Tak hezký ráno, pokračujeme dál. Morning Boost.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: firmanazážitky.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Atención, señoras y señores!
18: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
17: Stres.
18: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
17: La Tropical!
18: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
17: Awarashar!
19: Go, go, go, gorila!
20: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
21: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
22: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
23: Čerstvé jako z Kauflandu.
24: Music. Fine.

0: Danny Hedson, jeho On My Way. 7 minut před 9 hodinou. Braní méteru fajnu. A znamená to jenom jedno. Tenhle čas značí, že na čase se rozloučit. Aspoň pro dnešek teda, nebojte, zítra tady budeme.
1: To nevím, jestli jsou ty lidi šťastný.
0: Tak kurňa, oni tady fakt budou.
1: Níž, mějte se krásně, díky moc za čtvrtek, bylo to skvělý a zítra no.
0: Jo, dneska to bylo fakt totálně epický, jako fakt musím říct, že dneska mi to mega, mega bavilo a zítra nás to bude ještě bavit dvakrát tolik, protože přijde host, přijde návštěva, tak se na to musíme pořádně vyspat. Tak krásný čtvrtek a zase zítra. Čekis.
1: Čau, ne, já jsem to říkal všetě.
0: A tak dvakrát.
1: Tak čau.
0: Čau.

0: fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La vita è troppo corta per mangiare male. Karlín Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Karlín Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Jsme online.
11: Online.
10: Jsme na DAB+.
11: Plus.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: Za chvilku budeme startovat, teď ale 2 minutky po 9. hodině si dáme zprávy s Míšou.
13: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu včera symbolicky oblékli černou barvu a uspořádali společný protest. Upozorňují na obavy z možných změn ve fungování a financování veřejnoprávních médií. Setkání proběhlo za 5:12 a podle organizátorů mělo upozornit na důležitost zachování nezávislosti obou institucí. Prezident Petr Pavel při návštěvě Zlínského kraje zavítal do základní školy. Její jídelna je považována za jednu z nejmodernějších v Česku. Děti tu dostávají jídla z čerstvých surovin, salátový bar a moderní menu. Přitom cena oběda zůstává do 35 korun. Podle vedení školy je cílem naučit děti zdravému stravování. Charlotte Gott vydala svůj vůbec první videoklip k písni In Too Deep, se kterou nedávno vystoupila na hudební scéně. Novinka přichází jen krátce po startu její pěvecké kariéry a naznačuje, že se chce hudbě věnovat naprosto naplno.
14: Fajn.
12: D5 na 30. kilometru na trase Rozvadov Praha hlásí z velký zdržení, tak opatrně, stejně jako D3, 135. kilák, trasa Mezno Kaplice, tady probíhají stavební práce, tak je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. No a nehoda hlášená v Brně, a to v ulici Žabovřeská, tak opatrně.
15: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

0: si představte, že jednou jeden moudrý člověk řekl, že čtvrtek 4. června bude skvělý den. A my mu snad budeme věřit. Dobře, tak byla jsem to já. Pravděpodobně to není pravda, ale můžeme to aspoň zkusit. Tohle je start dnešního Music Boostu s Andreou, no a dnešní dobrý zábavy. Tak jdem na to.
1: Music Boost. Give me five.
2: Fine. Then one, then game. Then

0: Blinding Lights, to je poslední song dnešního Gimme 5. 5 songů na rozjezd, 10 minut jak do půl desátý na Fajnu. Dneska bude takovej speciální, trošku náročný den. A víte, jak jsem to zjistila? Zkuste si říct nahlas. Čtvrtek 4. června. Je jako 3 č vedle sebe. To není náhoda. Pink Panthersis, taky Zara Larsson, jejich Stateside, to je jeden ze songů, který si za chvilku dáme. A taky Khalid, Radimental, jejich All I Know. Jo, tak tyhle songy pro čtvrtek 4. června, už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům v Oskořínku na Nymbursku za 4 450 000. Byt 2 plus KK Praha Staré město za 15 890 000. Byt 3 plus KK Praha Bohnice za 7 299 000. Byt 1 plus KK Ostrava Zábřeh za 1 630 000. A byt 3 plus 1 v Habartově za 1 990 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes,
6: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.prageboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.

Chemas, I like the way you kiss me. Tohle je dnešní čtvrteční Music Boost na fajnu. A je to tady. Asi ztrácíme mozkové buňky. Přišlo se na to, že ChatGPT už používá přes miliardu lidí, což je trošku děsivý, že přestáváme kolektivně vlastně přemýšlet, jo, takový ten selský rozum se asi vytrácí. Na druhou stranu to může být i trošku pozitivní, jo. Představte si, že tady máme díky tomu vysvětlení, proč najednou všichni podezřele píšou dobře formulované e-maily. Jo, nikdy ty e-maily nebyly tak kvalitní, jako jsou dneska. A na otázku, jak se máš, se dneska odpovídá v 5 odstavcích. To znamená, i tahle stránka mince má své sice mouchy, ale i své výhody.

Hello, tohle je Youngblood, dnešní čtvrteční dopoledne na Fajnu, krátce před 9:45. No a dneska není obyčejný den. Dneska je prosím vás den sýru. A sýr, jo? Teď nebudeme se tady bavit o tom, kolik známe druhu sýru, jo? Ale pojďme si jakoby uvědomit, že třeba takový smažák, jo? Známý český pokrm. Je něco, co prostě všichni máme rádi. Znáte snad někoho, kdo někdy řekl, jo, smažený sýr? No, tak to já fakt jako nejím. Existuje vůbec někdo, kdo nemá rád smažák? Já si myslím, že ne. Dneska prostě nepotkáte člověka, který nemá rád smažený sýr. Najdete různý lidi, lidi, co nemají rádi psy, lidi, co nemají rádi muže, rajčata, klobásy, ale nikdy nenajdete člověka, co nemá rád smažený sýr. Jo? Za chvilku Damiano David, Neil Rogers, jejich Talk to Me. A taky Rui Gale, Pretty on Paper. Tohle jsou songy, které si za chvilku budeme hrát. Tak leďte fajn.

0: Ídzene. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

to je VTMC Bees, Honey. Tohle je dnešní dopoledne na Fajnu, ve kterém musím se přiznat, jsem se docela naběhla s tím sýrem před chvilkou. Já jsem prozradila, že podle mě neexistuje člověk, který by neměl rád smažák, jo? Nebo co člověk, ale hlavně Čech, jo, protože je to náš takovej, hned po pivu je to podle mě náš takový klenot. Prostě všichni si občas, hlavně při klasický kocovině, dáme prostě smažený sýr. Ale není to tak. Přišly zase zprávy, já ho rád nemám, smažák já nejím, celý život a tak dále a tak dále. Takže jsem vám jenom chtěla dát takové potvrzení, že existují v dnešním světě, v dnešní době lidé, kteří nejí smažený sýr. Nerozumím tomu, mý přátelé to nejsou a asi nebudou, protože prostě klasický smažák, ten musíme občas si dát, všichni ne. Teď jsem dokonce koukala do nějakých restaurací, že dělají taky novinky, že ho nesmaží k tomu klasickým olej, aby to nebyla ta úplně velká prasárna, ale dělají to na nějakém jakoby másle, nějakým přesmaženým másle. Ten smažák je pořád sice nezdravý, ale prostě jakoby je ještě lepší, jo? Je víc křupavý, je prostě pak úplně To znamená dneska Mezinárodní den sýru a vy víte, co si dát k obědu. Smažák. A jestli potkáte někoho, kdo ho nemá rád, tak radši od něj pryč. Fajn.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Okay.
6: Hej vy, ano vy, na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově, už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz, dárky s vlastním potiskem.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
9: Jsme online. Online.
10: Jsme na DAB+. Plus.
9: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
11: Vedoucí zastoupení Evropské komise říká, že o Evropské unii mezi mladými často kolují nepřesnosti a mýty. Podle ní je ale klíčové, aby se mladá generace víc zapojovala do rozhodování o své budoucnosti. Týká se to politiky, klimatu i vzdělání, protože právě mladí budou dopady řešit nejdéle. V Brně odstartovala nová hra, inspirovaná Pokémon Go. Hráči pomocí mobilní aplikace hledají po městě sochy, plní úkoly a získávají body. Cílem projektu je zábavnou formou přiblížit veřejnosti umění ve veřejném prostoru a taky motivovat lidi k objevování nových míst. Česko zvažuje vývoj vlastní komunikační aplikace pro státní správu.
12: Jezděte bezpečnostní složky. Cílem je zvýšit ochranu se těch až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz
13: Music Boost.

0: Představte si, že v klidu jste doma po práci, jo, hezky si čulujete a najednou zazvoní zvonek. Nečekaná, neohlášená návštěva. Co uděláte? Jako dřív byste ji asi poslali hezky k sobě, ještě uvařili čaj, upekli bábovku, ale co dneska? No, asi blbý, co? Tak co dneska zdrbne? Music Boost skáče do druhý společný hočky.
1: Music Boost.

Just keep watching, tohle je Tate McRae, tohle je dnešní čtvrteční dopoledne na Fajnu. Jak byste reagovali, kdyby k vám domů přišla neohlášená návštěva? Je pravda, že tyhle nečekané návštěvy jsou dneska podle mě už tabu. Možná je to tím, že jsme, nevím, dřív třeba nevěděli, co ten druhý zrovna dělá, a tak jsme prostě zazvonili a bylo to v pohodě. Dneska to v pohodě není. Dneska totiž jako díky těm sociálním sítím vidíme, co ten člověk prostě dělá. Jestli byl online před dvěma minutami, že si teď přečetl zprávu, že teď přidal fotku z gauče. Máme tolik informací o těch lidech, že zkrátka ty nečekané návštěvy už jakoby jsou spíš jako divný, než jako vítaný, jo. Možná jsme si prostě zvykli na to mít svůj čas pod kontrolou, což je podle mě dobře. Já si myslím, že nečekaný neohlášený návštěvy nejsou v pořádku, ale zase si říkám, nepřicházíme kvůli tomu o něco. A nevím o co, já fakt jako nevím, jak to popsat, ale jakoby napadá mě, jestli třeba o nějakou tu spontánní záležitost takového toho okamžiku, že nevíte, že někdo přijde, udělá vám to radost, jo, někdy i ten opak, ale jako jestli o něco prostě jakoby nepřicházíme. 724 634 634 a proto potřebuju váš názor. Přicházíme o něco nebo o to nepřicházíme? Je to v pohodě, není to v pohodě? Jak se na to zkrátka díváte vy? Za chvilku Kalin, Sofian, anebo právě teď.

0: taky Sofie Nech, Pistácie. Jo, to je song, který nám dohrál teď na fajnu 7 minutek do 10:30. No a pojďme si říct, jak dostaneme tchýni z domu ven. Já jsem se vás zeptala na váš názor, co si myslíte na dnešní dobu a na ty neohlášený návštěvy. Všichni jste asi zajedno v tom, že neohlášený návštěvy prostě nejsou OK. Já jsem jako by se ještě tady ptala na to, jestli třeba se neochozujeme o něco, o nějaký moment překvapení. A vy říkáte, že ne. Anička dokonce napsala ne a asi miliardu vykřičníků k tomu, že v žádném případě se o nic nepřicházíme, ba naopak je to klid a zdravě nastavený hranice svého času. A já asi se potom podepisu. Myslím si, že prostě návštěva má být vždycky plánovaná, ohlášená, anebo prostě o ní máte aspoň vědět. Může být spontánní, ale musíte o ní vědět. Třeba vám teď zavolá kámoška. Ahoj, co děláš? Máš čas, můžu k tobě přijít. Jo, a už o tom víte. Ale takový to, jak někdo zaťuká na dveře. A nebo jako Lucka, že její tchýně rovnou do toho baráku vejde. No tak to je strašný. Takže Lucka nás dokonce poprosila o to, zda bychom jako nemohli udělat takovou, ne jako výzvu, ale jako sdělit to tady všem třeba tchýním nebo maminkám, rodičům, kteří tohle třeba dělají. Chodíte nečekaně, neohlášeně prostě do baráku, do bytu vašich dětí. Nedělejte to. Nemáme to rádi a asi vás někdo zabije brzo. Prostě to nedělejte. Takže Luci, doufám, že to stačilo. Doufám, že třeba tvoje tchýně ladí fajn rádio. A jestli ne, tak asi vyměnit zámky. Jo? To je taky řešení.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.

0: Vždycky fresh.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj rohony.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
16: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
19: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Song jmenuje se Wave a dali jsme si ho od Fastboye a taky Rafa. No a dáváte si dnešní Music Boost 5 minutek po 11:30 a to je čas přichystat se na...
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Sex v horku je jako klimatizace v České republice. Všichni o ní mluví. Ale když to konečně má fungovat, tak to nějak začne haprovat a dělá to ještě divný zvuky.

0: Baron, Forever Dream. Tohle je dnešní Music Boost. Tohle je dnešní Fajn. No a Fajn, to bude i za chvilku. Tohle budou Coldplay, Sky Full of Stars. Jeden podle mě z nejsilnějších láskyplných songů vůbec z roku 2014. Takhle, Coldplay mají obecně takový, nebo jsou známí tím, že ty jejich texty jedou hodně na emoce, jo? Je to hodně o lásce, ale tohle prostě známe všichni. Hodně se tam zpívá, že ta láska je tak silná, že člověk ignoruje riziko té bolesti. Prostě je to o lásce, je to dobrý, střídá se tam klavír a i tenhle beat a prostě se na to těšíme. Ježíš, to jsem neslyšela fakt takovou dobu. No, tak to si jdem zaspívat. Music Boost.
1: Fajn. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

nám těsně před 11. dohrál Sombr. No pojďme se podívat ještě rychle v téhle hodince na ASAPa, jo? My jsme si včera říkali, že známý americký rapper ASAP Rocky dobije O2 Arenu v Praze 4. října, jo? O něm ale bude ještě dneska řeč, protože podle mě se teď jako s ním trošku přetrhal pytel a všude je ho nějak dost. Chce spojit svět politiky a hudby, a to způsobem, který se prosím vás jen tak nevidí. Jo. Vyjádřil velký zájem utkat se v rapovém souboji se starostou New Yorku. Ten to samozřejmě přijal. Zatím nevíme přesný termín, kdy k tomu dojde, ale mělo by to být jako v krátký době. A ať to dojde zítra nebo třeba za týden, budete o tom určitě vědět, protože podle mě to bude na každý sociální platformě. Tohle bude jakoby mega věc. Jakože politik versus americký rapper, jak spolu prostě fajtí v rapu. Ježíš Maria, to musíme, to chceme všichni a musíme to vidět. Musíme se na to teda i počkat, ale jak říkám, až to bude venku, celý svět o tom bude vědět. Posloucháš Fajn.

0: Fajn má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj dát správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanu Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. festivalarena.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
11: Jsme online.
12: Online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
13: 11 hodin, 2 minuty k tomu a tohle je Míša.
14: Ženy by v Evropské unii už neměly dostávat za stejnou práci nižší mzdu než muži. Nová evropská směrnice zavádí větší transparentnost platů a firmy budou muset lépe vysvětlovat případné rozdíly v odměňování. Cílem je zmenšit rozdíl v platech mezi ženami a muži a zajistit férovnější podmínky na pracovišti. Teprve 18-letý Pepa Schindel se zapsal do světové historie. Jako třetí člověk na světě zvládl extrémně náročnou překážkovou výzvu, která prověří sílu, vytrvalost i psychickou odolnost. Mladý Čech tak potvrdil, že patří mezi absolutní špičku. Čtení je podle nového průzkumu nejatraktivnějším mužským koníčkem. Za přitažlivého označuje přes 98% žen. Vysoko se umístily taky jazyky, hra na hudební nástroj nebo třeba vaření.
15: Fajn.
13: Bouralo se v Praze a to dvě havarovaná vozidla v ulici U Hvězdy. Tak opatrně, stejně jako D11, 29. kilometr, trasa Jaroměř, Praha. Tady je pro defekt odstavený nákladák, tak opatrně. No a v ulici Horská v Trutnově je taky hlášená nehoda. Je tady dokonce neprojezdný jeden jízdní pruh. Tak opatrně.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Fajn.
17: Music Boost.
18: Music Boost.
19: Music Boost.
20: Andrea Kautzka.
21: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fajn.
13: 11. hodinou na Fajnu pokračujeme. Podíváme se třeba na Domy a Láďu, která vydala společný song s Krištofem. Jmenuje se to Půlnoční hřích. No a my ten hřích uděláme hezky při dopolední a prostě si to pustíme. Já jsem to ještě neslyšela, čekám na vás, takže si tu premiéru prostě společně dáme. Tím pádem si společně řekneme, jestli je to dobrý nebo je to špatný. Jo? Tohle je Music Boost, já jsem Andrea, no a jdeme na to.
12: Music Boost.

Weekend Girls, tohle je Harry Styles, tohle je dnešní dopoledne na Fajnu. Června, ano, přesně dneska vyšel nový song, a to od Krištofa a Domy Aladži. Ano, všichni víme, že Domy je vlastně influencerka, jo. Málo kdo by si jí představil jako zpěvačku, ale stalo se to. Stalo se to a ten song zní nějak takhle.

si myslím, že je tam taková ta typická Krištofovina, takový ty metafory, hezká atmosféra, tahle asi nějaká noční, nějaký vnitřní drama. Jako docela je to dobrý. Ještě si na to budu muset udělat asi názor, až to uslyším třeba tak po třetí, po čtvrtý. Umělá inteligence mi řekla, že si myslí, že je to romanticko-emoční pop. Nevím, co je to romanticko-emoční pop, ale asi to teda bude tohle. Půlnoční hřích se to jmenuje, ale co si budeme, všichni máme nějaké svoje půlnoční hříchy, tak proč si o tom taky nezaspívat, jo? A tak si to dáme celý.

Rita Ora, taky DJ Fresh. Hot Right Now, to je song, který si dáváme 8 minutek do 11:30 na fajnu. Takhle vlastně song, který jsme si přestali dávat. No nevadí, teď si budeme dávat zase jiný songy. Dáme si třeba tenhle. Zara Larsson, Midnight Sun. Prosím vás, je to song, který teď všichni zpívají, ale nikdo to neumí dobře vyspívat. A proč? Protože, poslouchejte. Tam je tak protáhlý dlouze to, že vždycky, když slyším někoho si to zpívat, třeba tady u nás v rádiu na záchodech, jo, třeba taková Vendita, tuhle písičku úplně miluje, tak to prostě ve společnosti vypadá jako divně. Midnight Sun, jo, že strašný. Zkuste si to, jako je to dobrý song, ale je prostě těžký na zaspívání. Podle mě je to taková ta písnička, kterou fakt máme jenom poslouchat, jo. Ale nechám to na vás, jestli jste teď sami, nikdo vás neslyší, tak si Midnight Sun za chvilku zaspívejte. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
13: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
14: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
15: Amadeus.
14: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
19: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
18: A proč?
19: Mrknout se na auto.
18: A proč?
20: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
21: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
22: Senkor.
23: My name is Somber.
24: What up, it's Kehlani.
25: Hey, it's Taylor Swift.
26: Back to the hits.
27: Right, babe.
28: Fine.

Pořád nám běží na sockách Fajn Rádia výzva s kampaní Máš to v sobě. Je to kampaň na podporu registru dárců kostní dřeně. Když se do ní zapojíte, tak můžete s náma strávit den v rádiu a ještě k tomu dostat dárek od firmy zážitku Allegrie. Registrace je prosím vás fakt rychlá, navíc to vůbec nebolí, takže žádný výmluvy. No a pojďte do toho s náma a pojďme si položit všichni otázku. Máme to v sobě?

0: Gentleman, jeho Glide. Přesně ve 3:15 na Fajnu. Stalo se vám někdy taková nemilá situace, že vás někdo urazil, ale vlastně nevěděl, že uráží vás? Mně se to totiž včera stalo a bylo to pěkně divný. Jela jsem taxíkem, sednu do toho auta a slyším, že se hraje Fajn, jo? Slyším prostě naše rádio. Říkám, wow, ty brďo, vy si posloucháte Fajn rádio, to jste dobrý, to je dobrý rádio. A týpek se na mě podívá a říká, no, takhle k večeru to jo, ale jinak ne. A říkám, neposloucháte třeba dopoledne? A on říká, ne, dopoledne, no to se to tam nedá poslouchat. Tak jo, tak já jsem tak jenom řekla au. No nic, no, on mě teď asi neslyší, no. Já jsem si říkala, že bych to mohla takhle jako by říct, že on by si mohl uvědomit, to je ta holka, který jsem to včera řekla, on to vlastně neslyší, když mě neposlouchá. No ale vy to slyšíte a vy, kteří tady jste a zůstali jste se mnou, tak za chvilku si společně dáme třeba tohle. Tak ale občas se to stane, že jo?
1: No.
0: Že vás někdo urazí a vlastně vás nechce urazit. No, tady Swims za chvilku. To je song pro všechny, kteří posloucháte. A tak je to song, který se dá poslouchat. Já teda budu méně mluvit a více hrát, jo? Tak jdem na to. Music Boost. Music Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. Vtip

0: 33. Na zápase jsme Under Armour makes you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz. Aktuální

0: Práva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

Alessa Dixon, Boys Does Nothing. Tohle je dnešní fajn, 3 minutky do 12. Představte si tu situaci, když letíte na dovolenou a najednou z čeho nic se to letadlo otočí zpátky a vyjedete, tak víte kam. Teď se stala situace, kdy na palubě letadla bylo asi přes 200 cestujících, kteří se najednou během letu nad Atlantikem museli vrátit zpátky, protože se prostě v nějakém telefonu, v nějakém bluetoothu našlo zařízení, které mělo název bomb. Jo, piloti nejdřív jako vyzvali celou posádku a zeptali se, je tady nějaký majitel, kdo má na bluetooth prostě napsaný jako bomba. Nikdo se nepřihlásil, asi údajně prostě tak znáte to v letadle, ta situace. Trošku si zdřímnete, jo. Takže možná to jako by nebylo, že by si z toho přímo někdo udělal jako srandu, ale spíš někdo měl chytrý hodinky, který se jako tak pro sebe pojmenoval jako bomb, no. A trošku to zaspal. To znamená, celý letadlo se otočilo, pak se opravdu jakoby naštěstí, no i když naštěstí, no prostě pak se ukázalo, že prostě to fakt byly jenom chytrý hodinky a nějaký teenager měl prostě tenhle nešikovný název. Já nevím, jaký název máte vy třeba na Wi-Finu, jak se, jo, třeba doma jako máte Wi-Finu. Můj partner bývalý tehdy pojmenoval Wi-Finu moje žena mě drží ve sklepě. A tenkrát opravdu na nás někdo zavolal, policisty. Tak bych chtěla jenom apelovat na to, že tohle možná zní jako mega sranda, ale občas to zničí i celou dovolenou. Mě to zničilo jenom jeden večer, jo. Ale jako otočit s tím celý letadlo, no. Schválně mi dejte vědět, když tak, jak to máte pojmenovaný ve 724-634-634. No a teď už poslední společný song téhle hodinky. Waterfalls. Posloucháš

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
5: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
12: Online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
13: Padla 3. minuta po 12. hodině a tohle je Míša.
14: Vedoucí zastoupení Evropské komise říká, že o Evropské unii mezi mladými často kolují nepřesnosti a mýty. Podle ní je ale klíčové, aby se mladá generace víc zapojovala do rozhodování o své budoucnosti. Týká se to politiky, klimatu i vzdělání, protože právě mladí budou dopady řešit nejdéle. V Brně odstartovala nová hra, inspirovaná Pokémon Go. Hráči pomocí mobilní aplikace hledají po městě sochy, plní úkoly a získávají body. Cílem projektu je zábavnou formou přiblížit veřejnosti umění ve veřejném prostoru a taky motivovat lidi k objevování nových míst. Česko zvažuje vývoj vlastní komunikační aplikace pro státní správu a bezpečnostní složky. Cílem je zvýšit ochranu citlivých dat, posílit bezpečnost komunikace a zvýšit závislost na zahraničních technologiích. Součástí projektu mají být také pokročilé šifrovací metody, které by měly zajistit bezpečnou komunikaci i do budoucna. Fajn.
15: V ulici U Hvězdy v Praze opatrně nehoda dvou havarovaných vozidel. No a projíždějte opatrně i na trase Praha-Sever. Je to 11. kilometr, hlásí porouchané vozidlo, tak neprůjezdná zpevněná krajnice, tak počítejte s menším zdržením. A celkově pozor, opatrně a nikam nechvátat.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
17: Music Boost.

A je to tady, ten dramatický čas, při kterým se nám láme dopoledne s odpolednem, jo? Takový ten čas, který mu někdo dokonce říká pravý poledne. A je tady taky Music Boost, který startuje poslední společnou hoďku. Jdem na to. Music Boost. Tohle je Charlie XCX, Back For You.

Klasika, vypnout hlavu, všechno nechat jen tak plynout. Kato, John, Turn the Lights Off, tohle je dnešní Music Boost. Ženský mají kabelky, pánové mají auta. To je asi něco, s čím jsme se asi jako společnost museli smířit. Do Česka se totiž přivezlo nejvzácnější BMWčko, konkrétně BMW M2. Existují pouze 4 na celém světě. Jeden z nich je teď tady v České republice. Jestli vás zajímá, kde konkrétně, tak se na to musíte posvítit sami. Já jsem na to viděla ale několik článků, několik komentářů, jak vlastně chlapi kolem toho jako šílí, jo? Takový ten obdiv, ten zájem o to, jak tam mezi sebou v těch komentářích se ještě jako radí, pomáhají. A kde to najdu? Jo, tady máš odkaz, kámo. Blablabla. A já jsem si uvědomila opravdu tu sílu toho, jak ty chlapi jsou do těch aut jako zapálený, jo. A vlastně to obdivuju. Kdyby všichni byli zapálený do života, tak jak jsou chlapi do aut, tak by se nám prostě vás žilo jako všem lépe. Tak to jsem jenom chtěla říct tuhle myšlenku, že mi to vlastně jako překvapilo. Já se přiznám, já jsem ta typická žena, jo. Mně když ukážete jakýkoliv auto a řeknete, že je nejlepší na světě, tak já se na něj podívám a řeknu, no, 4 kola, jezdí auto, no. Fajn. Music Boost. Tohle

Naughty Boy, Sam Smith, La La La, tohle je dnešní odpolední Music Boost. No vy mi teda dáváte, já jenom kvůli vám musím vždycky každý den všechno ve svém životě jako přehodnocovat. Dneska to nebude výjimka, no jsem z toho teda zmatená. My jsme tady řešili, že kabelky zajímají nás ženy a naopak auta, že necháváme těm mužům, jo? Že to tak jakoby je, že většinou my holky řekneme na to nový auto. No hezký, jako zajímá nás ta barva, ten vizuál, že by nás zajímalo to, jaký to má funkce, nebo jo, hlavně, že to má 4 kola. A v tomhle jsem přesvědčení já žila celou dobu, akorát vy mi píšete a normálně mi to rozporujete. Napsalo několik žen, konkrétně třeba Jana. Já jsem žena a auta absolutně miluju. Dobrý, takže se omlouvám, ale pak přišel dokonce jeden komentář od nějakého muže, který se radši nepodepsal, že ho auta vůbec, ale vůbec nezajímají. Takže na čase možná i v tomhle jako situaci přehodnotit, možná, že už to teda takhle není, bylo to normálně dřív a za chvilku to bude všechno naopak. Já jenom doufám, že s těma kabelkama to prosím vás zůstane při staru, jo? Že budou zajímat spíš nás ženy. Jestli se i tohle prohodí. A můj partner si bude kupovat kabelky a já budu muset kupovat auta. No tak to mě teda podrž. Za chvilku don't worry, to se mega hodí, bude tady Leony. Na fajnu, pojďme to vzít, hodit za hlavu, kupujte si co chcete. Já ale zůstanu ty kabelky asi.

0: dopolední dřeně.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Pojďme si dneska říct, že sex v létě je jako klimatizace v České republice. Všichni o ní mluví, ale když to konečně má fungovat, tak to nějak z nějakého divného důvodu začne haprovat a vydávat divný zvuky.

0: Zara Larsson, Pink Pendresses dohráli se songem Stateside a dohráli na fajnu krátce před 3:15 odpoledne. My se za chvilku společně budeme loučit. Než se tak prosím vás stane, dáme si dvě písničky. Jisoo, taky Zaynik, Eyes Closed, to bude jedna z nich. Přijde mi absolutně ikonický, že se společně budeme loučit s songem Never Going Home. Jo, bohužel za chvilku ale půjdu domů, budete to muset nějak zvládnout, ale mezi tím si tak trošku trsnem, jo? Tak dobrou náladu, možná dobrou chuť k obědu, dobrou úplně všechno, dobrou kolegyně třeba, jo? A laďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Go, go, go, gorila!
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Máme společně posledních 40 sekund, tak to pojďte pořádně nabombit, jo?
1: A 3, 2, 1, teď.
0: O, tak to mi nevyšlo. Tak to je fakt mega trapný.

going home, to je docela velký paradox, protože já právě musím odejít home. Nevadí. Užili jsme si takhle poslední společný čas. A já vám za něj pochopitelně děkuju. Byl to krásný čtvrtek, docela náročný, už jenom samo o sobě, jak jsme na začátku říkali, čtvrtek 4. června. Není náhoda, že tam třikrát č. To znamená, že je to náročný to vyslovit, tím pádem to bude i náročný den. My to ale zvládáme, dali jsme dopoledne čas i dnešního odpoledne. Spoustu jsme z toho dozvěděli, třeba to, že ženy začaly milovat auta a naopak muži přestávají milovat auta. Doufejme, že muži nezačnou milovat naše kabelky a že aspoň něco bude v souladu trošku s náma, s přírodou. Já vám děkuju, vy pokračujte s Kristinkou, hlavně s dobrou náladou a zítra, pátek, zítra se na vás v 9.00 budu zase těšit a zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj. Fajn. Tenhle banger ti nezlepší život. Ani omylem. Spíš ti v něm udělá

0: Vždycky fresh.
1: Potisk dárky, Belavil, CZ.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
6: Instagram.
5: YouTube.
6: TikTok.
5: Co je zrovna

0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Jsme online. Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Na hodinách 1 minuta po 1 odpoledne a je čas na zprávy s Míšou.
5: Mladá generace by podle vedoucího zastoupení Evropské komise měla mít větší vliv na rozhodování o tématech, která budou formovat její budoucnost. Jde třeba o oblast vzdělávání, klimatických změn a nebo politiky. Zároveň upozorňuje, že mezi mladými lidmi se stále objevují nepřesné informace a různé mýty týkající se Evropské unie. V ulicích Brna si lidé mohou vyzkoušet novou mobilní hru, inspirovanou fenoménem Pokémon Go. Pomocí aplikace vyhledávají sochy, plní zadané úkoly a za své aktivity získávají body. Projekt chce veřejnost motivovat k objevování města a zároveň přiblížit umění, které je součástí veřejného prostoru. Vlastní komunikační aplikaci by v budoucnu mohlo mít i Česko. Určena by byla hlavně pro státní správu a bezpečnostní složky, který má nabídnout vyšší ochranu citlivých informací. Plán počítá také s využitím moderních šifrovacích metod, které mají zajistit bezpečnou komunikaci a zároveň snížit závislost na zahraničních technologických řešeních.
4: Fajn. Pojďme bleskově zčeknout silnice, kde vám ta cesta trošku zhořkne takhle při obědovém čase. Dálnice D1 směrem na Prahu kolem 94. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Je neprůjezdný pravý pruh, tak opatrně. V opačném směru klasicky D1 prostě na obou směrech dělá problémy. 193. kilometr u Brna, tam nehoda 2 osobáků, takže projedete taky, ale jenom se zvýšenou opatrností. Dálnice D8 na 7. kilometru směrem na Prahu se ťukly 2 osobáky, i tam počítejte s překážkou a projíždějte opatrně. No a to je asi zatím to nejdůležitější, tak se nenechte rozhodit, žádný crash out za volantem. Radši si zapněte písničky a dávejte pozor.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
4: Welcome to the stage. Čauky a krásný odpoledne, tady je zase Warm Up a já, Kristý, čekají nás společný 4 hoďky. Je čtvrtek, venku docela hezky, co může být lepší? No přece, když k tomu máme dobrý songy, a to my mít budeme. Čeká nás třeba Justin Bieber, Nicki Minaj a tenhle jejich old school trošku už hit, Beauty and Beat, ale ještě předtím to rozjedeme s Damiano Davidem a jeho Born with a Broken Heart. Takže emoce, party, tohle všechno najednou, pojďme na to právě teď na Fajnu.

vaše kardio, který byste chtěli, nechce, jestli chápete, co se tím snažím říct, tak já tady pro vás mám absolutně neodolatelnou nabídku, protože my pro vás máme lístky zdarma na běh, který se bude konat v Praze už tenhle víkend. Koná se tam totiž premiérový ročník NN Prague Run. Kardio, který chcete a který chce i vás, to se jen tak nevidí. No a hlavně, i kdybyste náhodou nějak extra běžecky nadaný nebyli, tak tady si to užijete. Je tam v nabídce půlmaraton, taky štafeta pro dvojice, takže pokud nedáte ten půlmaraton, tak dvakrát 10 kilometrů, každý si dáte jeden, to je podle mě ideální. No a v cíli vás čeká limitovaná pamětní medaile pro rok 2026, což je ideální kousek na flexení na Instači, že jste jednak teda pro svoje tělo letos něco už udělali a za druhé tím můžete zaflexit i na to kardio, který se snažíte získat v reálu. Jestli chápete, co tím myslím. No a navíc tam teda vyroste celý městečko, bude tam doprovodný program, můžete si udělat diagnostiku těla, hromada aktivit, takže tam klidně můžete pak už jenom chillovat, zatímco ostatní budou furt potit krev. No a to nejlepší, jak jsem zmínila, na našem Instagramu celý týden běží soutěž o registrace zdarma. Každý den losujeme dva výherce a každý výherce dostane rovnou dva vstupy. Doufám, že se v tématice nestrácíte, prostě jde o to, že si můžete sebou vzít kámoši, když vyhrajete, nebo svoji drahou polovičku, nebo i to kardio. Můžete otestovat, jak by to klapalo, jestli váš vztah přežije společných 10 kilometrů. Takže okamžitě běžte zčeknout náš Instagram, ať vám tyhle volné lístky někdo nevyfoukne. Běžte soutěžit a pak si o víkendu můžete zaběhat. Tak běžte do toho.

0: To nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamů.
0: To nejlepší z

David Guetta je zaručená dávka energie takhle při čtvrtečním odpolku v kombinaci s Chrisem Willisem, jejich songu Would I Lie to You. Máme 4. června a to znamená, že tady máme jedny hudební narozeniny. How can I be homophobic? Určitě znáte tenhle song Doja, trendovalo to úplně všude. Central Cee, ten autor tohoto songu, slaví dneska 28. narozeniny. My přejeme všechno nejlepší, děkujeme za songy a doufáme, že přijde nějaký další banger. Co myslíte, tohle bychom si možná mohli za chvilku dát? No tak uvidíme. Každopádně nás čekají další songy, čeká nás třeba Lauren Wolf, No Stress, a já vám přeju, ať při dnešním odpoledni nemáte žádný stres, takže zvyšujte volume, zvyšujte hlasitost a pojďte si užít odpoledne tady se mnou. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín
9: Ninja Park!
8: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
8: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: 一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
12: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Myslím si, že perfektní připomínka pro všechny, co jste ještě v práci. Lauren Wolf, song No Stress, o tom, že už nechce pracovat a nechce mít žádný stres. Tak to je taková ideální věc, co si vzít do dnešního dne. No a já se tak ptám, představte si, kdybyste teď hned slyšeli nečekaný zazvonění u svých domovních dveří. Polije vás studený pot, nebo půjdete otevřít? Já jsem totiž viděla článek, že nečekané návštěvy už jsou úplně out, že je to absolutní společenský fópa, pokud to dneska v dnešní době, kdy máte v kapse všichni telefon, udělá a vtrhne vám do kuchyně, zazvoní vám na barák, takže to je absolutní důkaz nerespektu. Mně ale přijde, že jsme jako společnost trošku spadli úplně do toho druhého extrému, že sice už si náhodně moc nezvoníme na domy, ale že už se zároveň ani moc nezveme. Protože pojďte se zamyslet, kdy jste byli naposled na nějaký jako house party. Z domova se stává taková nedobytná pevnost údajně, kam prostě už si moc lidi nepouštíme, radši se potkáme někde venku, na akcích, na drinku, na festáku. Tak si pojďme upřímně říct, kdy jste naposledy někoho reálně pozvali k sobě domů na návštěvu? A kdo to byl, že si zasloužil tohle privilegium? Napište mi to na 724634634, kdy jste naposled měli někoho doma na návštěvě. A mezi tím vám pošlu další song. Taylor Swift, její Elizabeth Taylor. Tak si to pojďte užít.
1: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song Elizabeth Taylor.
2: Elizabeth Taylor. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.

0: Byť už vám při čtvrtečním odpolední začala trošku padat energie dolů, tak věřím, že tímhle jsme jí zvedli. Disco Line, Tainasha, jejich No Broke Boys. Doufám, že jste to užili. My společně probíráme, kdy naposled jste někoho pozvali domů na návštěvu, protože podle aktuálních výzkumů už se to moc neděje. A obzvlášť ne na nehlášenou návštěvu. Tak tady psala Market z Brna, že naprosto souhlasí, že domů už skoro nikoho nezvou a naopak chodí prostě do hospod a podporují hospodskou ekonomiku. Což je taky potřeba, to je vlastně dobře. To asi kvitujeme, chválíme. Proč se nescházet venku a radši, nebo teda, proč se scházet doma, když si někoho můžete vzít ven, nemusíte uklízet, nemusíte nic chystat, výhodnější. A pak taky Market psala, že jediný, kdo jí domů chodí neohlášený, je tchýně, že s ní hraje hru už 20 let a hádej, kdo stojí za dveřmi. Market píše, že by ráda odolala a nepustila jí dovnitř, ale stále mi to nevychází. No jo, to prostě nedokážete říct ne. Někdo má tu pravomoc zaklepat a musíte ho pustit. Já děkuju za zprávy, já vám za chvilku pustím další songy, čeká nás třeba Bruno Mars, I Just Might. Další taková tancovačka, co vás dostane do dobrý nálady. Už se chystáme na pátek prostě.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, bilabel, bilabel, CZ.
14: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

Další dávka energie od Sonyho Fodery a taky Crystal Song My Lovin. 13.54, červen, blíží se léto, vodácká kultura je v plném proudu už skoro. A zatímco my v Česku v létě splavujeme Vltavu s plechovkou v ruce a berem to jako vrchol, tak ve Španělsku poslali do řeky tisíce kachniček. Zní to jako bizár, je, kdybyste to viděli, tak opravdu si řeknete, že se asi někdo zbláznil, ale prej je to charita, charitativní akce, kdy oni z korby nákladňáku vysypali do proudu žlutou lavinu kachniček. Lidi si tyhle kachničky adoptovali na podporu výzkumu nervových nemocí a ta nejrychlejší kachnička, která doplavala nejrychleji, vyhrála nějaký ceny. Ale představte si, že jste na té vodě a teď tam najednou začne plavat takhle hejno gumových kachniček. Si myslím, že průměrného českého vodáka by to přivedlo k totálnímu crashoutu, kdyby začal overtinkovat, kolik toho včera vypil, jestli se mu to nezdá, jestli nepožil nějakou jinou látku. No ale tak, co z toho plyne pro nás? Pro nás z toho plyne to, že jestli vás dneska něco stresuje, tak si představte, že jste gumová kachnička, která pluje někam bez cíle po řece, jen tak odpočívá, chilluje. Podle mě je to docela dobrý mindset někdy, si tak jako vypnout hlavu, jenom se vést tím proudem, tak tím se inspirujeme dneska tady ze Španělska. No a vy si můžete užít další song, čeká nás Sia, Sean Paul, Cheap Thrills, tak jdem na to.

0: páteční odpoledne a tohle by byla si a taky Sean Paul, jejich Cheap Thrills. My se blížíme do další hoďky, vy nikam neodcházejte, protože pokračujeme, jak zpívala Sia, dokud tancuje, nic jiného nepotřebuje. A my budeme rozhodně tancovat, protože nás čekají další taneční songy, třeba Bad Memories od Medúzy. Za chviličku tady na Fajnu, mezi tím zprávy, doprava a jedem dál. Takže zůstaňte tady. We got that hit. Fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Moon Club

0: Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Dvě minutky po druhý odpoledne a tohle jsou zprávy s Hankou.
5: Nová evropská směrnice zavádí větší transparentnost platů a firmy budou muset lépe vysvětlovat případné rozdíly v odměňování. Ženy by v Evropské unii už neměly dostávat za stejnou práci nižší mzdu než muži. Cílem je zajistit férovější podmínky na pracovišti a zmenšit rozdíl v platech mezi ženami a muži. Extrémně náročnou překážkovou výzvu Clash of the Titans, která prověří sílu, vytrvalost i psychickou odolnost, zvládl jako třetí člověk na světě teprve 18-letý Pepa Šindel. Mladý Čech tak potvrdil, že patří mezi absolutní špičku a zapsal se do světové historie. Přes 98% žen označilo čtení za přitažlivý mužský koníček a podle nového průzkumu jde dokonce o ten nejatraktivnější. Vysoko se umístily také cizí jazyky, hra na hudební nástroj, vaření, malování, psaní a nebo práce se dřevem. Výsledky ukazují, že nejvíce bodují kreativní a rozvíjející zájmy.
4: Fajn. Pojďme se mrknout, jak to vypadá na silnicích. Klasicky musíme začít dálnicema, tam to prostě nikdy nekončí ty problémy. Na D1 směrem na Polsko, kousek za Přerovem, se ťukly dvě osobní auta, tak opatrně. Pokud jedete naopak ve směru na Prahu, tak kolem 22. kilometru počítejte, že tam je porouchaná kára, tak jenom opatrně kolem ní. Ve městech dva osobáky se srazily přímo v Ostravě a podobný problém se řeší i v Mikulově v ulici Bezručova. Tam nabouraný auta fakt tvoří překážku, projedete, ale hlemíždím tempem a fakt blbě. Tak dávejte pozor, koukejte kolem sebe, ať to nemusíme hlásit.
6: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
4: Já věřím, že už jste se rozehřáli, takže vás vítám u pokračování tohohle našeho warm-upu, protože teď se přesuneme do pořádný party éry. Tuhle hoďku odstartujeme rovnou z ostra, ale pořádně, takže odstupte od stolu normálně, zastavte všechno, co děláte a pojďte se trošku rozejbat. Meduza, James Carter, Elidoy, False Boy a jejich Bad Memories. Pojďme na to, rozjeďte to.

for an eternity. Když jsem vám říkala, že tahle hodina bude plná party songů, tak jste se určitě báli, že vás ani nenechám vydechnout, ale nebojte, budeme si dávat sem tam i takhle nějaký emoce. Klasicky, co ode mě čekáte? Dovedete si představit, že byste v peněžence místo Karla IV. Nebo Masaryka nosili třeba obrázek kapra na bankovkách? V Anglii se z tohohle totiž teď stává realita. Oni se prostě rozhodli vyměnit historické osobnosti, jako je Winston Churchill, za zvířata. Veřejnost teď může hlasovat, jestli chtějí mít na penězích delfíny, žáby nebo lišky. Nevím, co má teda společného delfín s Velkou Británií, ale proč ne? Samozřejmě to teda vyvolalo slušný poprask, protože některý politici a lidi logicky namítají, že Churchill taková osobnost a oni ho teď chtějí vyměnit za jezevce. Zvláštní krok. Ale představte si, že bychom s něčím takovým přišli i my, tady v Česku. Jaký zvíře by nás mohlo reprezentovat? Kapr? Měli bychom na bankovkách kapra? Nebo naštvanou labuť z Vltavy? Já nevím, možná spíš nejzvíře by se tam hodil třeba orosený půl litr piva na 500, nebo třeba ponožky v sandálech na 1000. To by byl teprve ikonický národní hrdost moment. Ale pojďme se společně zamyslet, zafantazírovat, vy víte, že to dělám ráda. Kdo nebo co by si podle vás zasloužilo být na českých bankovkách, kdybychom z nich sundali spisovatele, politiky a historické osobnosti? Co by podle vás bylo naprosto ikonik? Jak by to mělo vypadat na bankovkách? Napište 724634634, pojďte se se mnou podělit. Mezi tím další song. Taky velice iconic věc. Rihanna, Breaking Dishes, pojďme na to.

Miles Smith, čistá dávka hudební radosti v tomhle songu Nice Meet You při čtvrtečním odpoledni. My probíráme, jaký obrázky by podle vás mohly být na bankovkách, kdybychom tam neměli politiky, historické osobnosti, spisovatele a tak dále. No, ideálně jsme se ptali na zvířata a tady psala Janča, že za ní by to mohla být třeba žížala. Nevím, jestli to specifikuje úplně Česko, ale bylo by to zajímavý. Trošku nechutný, ale zajímavý. Za tady Janičku by to prej měly být surikaty. To se taky do Česka moc nehodí, ale zní to vtipně, surikaty jsou roztomilý. Pak tady přišla zpráva, Tom píše, pražský holub. Holub je podle mě dobrá odpověď, to docela specifikuje, ale taky nejsme jediný, kdo má holuby, že jo? Další zpráva, Patrik píše, že by podle něj měl na bankovkách být on, ale nevíme proč, to nemá odůvodnění. A pak ještě píše Michal, že za něj třeba kuň Převalskýho, vlk anebo jezevčík. Kuň Převalskýho je podle mě dobrý nápad, taky. Já vám děkuju za zprávy, já si myslím, že by třeba na bankovkách mohl být nějaký současný hudební umělec. Co třeba Viktor Šín? Čekali jste, že to řeknu, že jo? Nebo Kellyn? Co? Kellyn? Kellyn asi dáme minimálně tady v našem playlistu. Ve spojení se Steinem 27 neodolatelná kombinace. Vítej mezi náma už za chvilku, tak zůstaňte na Fajnu. Fajn. Máš to v sobě?

0: ceně. Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na Senkor.cz.
6: Senkor.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right, babe.
19: Fine.
20: Vítej mezi náma, naše otcové soudu.

ze kterého nabíhá husí kůže Imagine Dragons Wrecked. Z toho hlasu úplně slyšíte tu vnitřní rozervanost. Já doufám, že takhle se dneska necítíte a že když tak jste ty emoce už vykřičeli. No ale teď si zkuste představit, že trénujete na nějaký důležitý zápas. A zapomeňte na trenéry nebo taktický porady. Svěcená voda je ta cesta. Tímhle se teď řídila totiž brazilská fotbalová reprezentace před odletem na mistrovství světa ve fotbale, který začíná už příští týden. Oni si totiž nechali celý letadlo posvětit vodníma děly přímo na runway, takže tam prostě nastříkali kopu svěcený vody a spolehají na to, že jim to přinese štěstí. Kdybychom měli podobný rituál vymyslet pro naší českou reprezentaci, tak bychom to asi teda museli postříkat nějakou dvanáctkou to letadlo, prostě pivem, anebo by kluci museli nakráčet na tiskovku v ponožkách, v sandálech a do kabiny místo jonťáků nafasovat chlebíčky. Ale nezůstaneme u profíku, protože všichni, který jsme někdy soutěžili, závodili, všichni to známe. Máte určitě svoje rituály, když se chystáte na nějaký závod, nebo v minulosti, když jste se chystali na nějakou soutěž. A to je přesně to, co mě zajímá. Někdo si zavazuje třeba zásadně nejdřív levou botu, někdo musí si pustit nějakou konkrétní písničku. Každý to máme jiný, někdo musí zavolat babičce, co já vím. Ale pojďte mi říct, jaký je ten váš rituál před nějakou soutěží, závodem, sportem, co musíte udělat? 724634634. Pojďte se mnou podělit a nasdílet trošku toho štěstíčka. Nějaký další rituál si přiberu do svý sbírky, takhle to pošérujem, něco si vyberem, co vy na to? Tak mi vyšte mezi tím další song Harry Styles, American Girls.

0: Švédská popová ikona Zara Larsson a tenhle totální hit Midnight Sun, který vás okamžitě přenese už do léta, ještě do hezčího počasí. Tak doufám, že jste si ho pořádně užili. A my společně řešíme, jaký máte rituály před nějakým sportovním výkonem, závodem a tak podobně. Tak zatím to nevypadá, že bychom tady měli moc sportovce. Michal píše, že pro něj je úspěch už tam dojít, že to je ten jeho rituál, dopravit se na místo, a že stejně si častokrát říká, nešlo by to ve země. A pak tady přišla další zpráva, někdo mi poslal fotku svého oběda. Já nevím, jestli 10 řízků na jednom talíři je ideální předsportovní rituál, mě by to podle mě zabilo, takže držím palce, jestli se chystáte na nějaký sportovní výkon. A teda trošku to vnímám jako provokaci, posílat mi takhle fotky oběda, abych vás tady nenechala bez písniček. Ne, kecám, za chvilku si dáme další songy, nebojte. Jonas Blue, Jack and Jackie, Christ, tak máte se na co těšit, no, nebudu vás trápit.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: This is Bruno Mars.
17: I'm Lil Weezy.
18: It's Sabrina Carpenter.
19: Music.

dneska optimismu se songem Opalite od Taylor Swift. Máme čtvrteční odpoledne a vy si pořádně začněte hlídat, kam šlapete. V Americe totiž lidi mizej do kanálů. A je otázka času, než to přijde k nám. Teda to nevíme, samozřejmě. Ale v New Yorku prostě zachytili bezpečnostní kamery partičky dospělých lidí, jak bezdůvodně zalejzají do městských kanálů. Někdy z nich zase vylezou, ale nikdo netuší, co tam vlastně dělají. Místní už docela panikařejí, overthinkujou různý tajný spolky, jestli se nechystá nějaký průšvih, varujou tam úřady už před jedovatýma plynama, který odtamtud můžou unikat. No, je to podezřelý, je to hodně podezřelý, ale tak každopádně, jestli máte dneska blbej den, všechno se vám sype pod rukama, chytáte z toho crash out, podívejte se na to z té lepší stránky. Aspoň nemusíte chodit kanálama, teda zatím. Takže si dávejte bacha, kam šlapete. A mezi tím, další song. Nás čeká Rudimental Kelly, All I Know, tak si tohle užijte a říkám opatrně.

0: Gufrao, Marie April, song Nezvládám, se kterým se určitě všichni ztotožňujeme. Nechcem být zavřený, chceme už ven, ale ještě to chvíli vydržíme a s tím nám pomůžou dobrý písničky. Takže zůstaňte tady na fajnu, protože my pokračujeme v našem top playlistu, mezi tím zprávy, doprava, však už to znáte. A pak pokračujeme dál, tak zůstaňte tady.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn.
3: Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.

0: intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
13: Tři minuty po třetí hodině, čas něco se dozvědět s Hankou.
14: Za 5:12 proběhlo setkání, které mělo podle organizátorů upozornit na důležitost zachování nezávislosti obou institucí. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu při něm symbolicky oblékli černou a uspořádali společný protest. Upozorňují tím na obavy z možných změn ve fungování a také financování veřejnoprávních médií. Do základní školy ve Zlínském kraji, jejíž jídelna patří k nejmodernějším v Česku, zavítal během návštěvy regionu prezident Petr Pavel. Děti tady mají k dispozici jídla z čerstvých surovin, salátový bar i moderní menu, přičemž cena oběda nepřesahuje 35 korun. Vedení školy říká, že cílem je vést děti ke zdravému stravování a taky ukázat, že kvalitní školní obědy můžou být zároveň cenově dostupný. Svůj vůbec první videoklip vydala Charlotte Gott k písni Into Deep, se kterou nedávno vstoupila na hudební scénu. Novinka přichází krátce po začátku její pěvecké kariéry a naznačuje, že se chce hudbě věnovat naplno.
15: Fajn.
13: Bleskovej dopravní update, jak to vypadá. V Praze hoří, doslova. V Praze v ulici Krnská totiž aktuálně probíhá hašení porostu vedle domu a kvůli požáru je silnice úplně uzavřená, odklízí se to tam, tak to raději obiďte. Aby toho nebylo málo, v Praze se pak ťukly auta i na Rašínově nábřeží, tam taky opatrně. Brno, ulice Černovická, tam je porouchaný vozidlo, stojí to tam, ale co je horší, hlavně se tam po silnici motají lidi, takže až budete projíždět opatrně, ať tam nedojde k nějaký nehodě. No a střety tady máme bohužel taky v Liberci, v ulici Ostašovská se srazilo auto s cyklistou. Takže opatrně, dávejte si pozor, koukejte na cestu.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
13: Čauky, já vás zdravím, pokračujeme v našem fajn warm-upu, čeká nás další společná hoďka, 3 hodiny odpoledne, 5 minut, 6 minut už po, ale to nevadí, my pokračujeme dál, za chvilku si dáme další songy a odstartujeme to vlastně hned, teď nebudem na nic čekat. Gracie Abrams, That's So True, trošku to sklidníme a pak

páteční odpoledne a pokud se váš to-do list pořád nekrátí, máte toho plný zuby, tak tohle byl ideální song. Viz DMC, Bees Honey, Show Me Love. To vás, věřím, trošku přeneslo někam na pláž. Slycháme to ze všech stran. Chlapy dospívají pomalej než ženský. Blá, blá, blá. Jasně, říká se to. Ale jedna americká tvůrkyně to teď posunula trošku na novej level. Ona totiž se nechala slyšet, že by podle ní muži neměli mít právo vycházet z domu, dokud jim není 23. Právě proto, ne 23, dokonce 32 let, protože prej do té doby prostě nejsou dostatečně zralí a že kdyby byla prezidentka, tak přesně tohle zavede. Mě to ale přivedlo k hlubší otázce. Jasně, na internetu teď debatuju o tom, je tam totální bomba, ale mě spíš zajímá, co to vlastně jako znamená být dospělý a kdy jste si jasně, věk, občanka, jasně, ale kdy jste si začali připadat dospělí, protože já mám pocit, že třeba v 16 jsem si reálně připadala dospělejší než teď. Dneska třeba jdu k pračce a overthinkuju i ty prací symboly na etiketě a říkám si, doufám, že mi to nesmrskne. No, nepřipadám si moc dospělá, pojďme si to říct. Takže mě zajímá, jestli a kdy jste si začali připadat dospělí vy. 724634634, napište mi, kdy jste si začali připadat dospělí, kdy jste si začali připadat jako ten člověk, co to má všechno v hlavě už všechno ví. A mezi tím si dáme song od někoho, kdo všechno ví. Tedy svým s Mr. Know It All, právě teď, tady na Fajnu.

Avicii a ideální track na čtvrteční odpoledne. Hey Brother, track, který je už přes 13 let starý, ale nikdy nezestárne. Stejně jako my. Já jsem se vás totiž ptala, v jakém věku jste si začali připadat doopravdy dospělí. A jsem ráda, že se docela potvrdila ta teorie, že vlastně k tomu je hrozně těžký dojít, protože tady píše Vicky. Nejdřív jsem si připadal dospělý, když jsem se o sebe začal starat sám v 18 letech, ale nakonec to bylo spíš až po prvním rozvodu ve 35. No ale pak tady máme zprávy od Martiny, která píše, že za 4 měsíce jí bude už 50, ale zatím si stále dospělé nepřipadá. Třeba to na podzim konečně přijde, ale není sama. Pavlínka totiž taky píše, že jí je 50 a ještě to nepřišlo a že čím víc toho zná, tím víc je nejistá. No tak očividně máme spoustu času ještě na to připadat si dospělí a vlastně je to hezký si připadat pořád jako děti. Já vám děkuju za sdílení, díky za zprávy. Za chviličku další songy, čeká nás třeba James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Tak užívejte čtvrteční odpoledne, tady se mnou na fajnu. Are you ready for this?

0: Digi. Neo Asian
1: boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
10: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
10: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
10: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
10: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
10: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
15: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
16: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
18: Instagram,
19: YouTube,
18: TikTok,
19: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
18: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
19: Jsme Fajn.

Perry, Last Friday Night. Song, který se hodí spíš do pátka než do čtvrtka, ale tak čtvrtek, malej pátek, jde to. Jestli váš partner vypadá jako vaše dvojče, nebo dokonce jako váš brácha či ségra, gratuluju, máte ideální vztah. Prosím vás, nebudeme vás tady navádět k nějakým kontroverzním vztahům, to ne, ale sice se odjakživa říká, že se protiklady přitahujou, jenomže já teď viděla teorie, že to je trošku jinak a naopak, že ty nejstabilnější páry jsou ty, kde jsou si lidi vizuálně hrozně podobní. Na internetu teď koluje info, že totiž spolu začaly randit modelka Kendall Jenner a herec Jacob Elordi. Jo, pokud víte, jak vypadají, tak si dokážete asi vybavit, že jsou si fakt podobní. Oni vypadají jak různý verze jiného člověka, mimochodem máme rádi drbíky, celebrity tady víme. No a oni mají fakt stejný styl, stejný pózy a vyzařuje z nich dokonce i takový jako podobný vibe. Odborníci tvrdí, mají proto samozřejmě vysvětlení, že když si hledáme partnery, který jsou nám podobný, tak nám to dává takový jako falešný pocit bezpečí, něčeho, co známe, že v tom druhém vlastně vidíme sami sebe. Pojďme ale probrat, jak je to ve skutečnosti, protože to je zásadní, jak to máte vy. Když si vybíráte svůj protějšek, je to vzhledově stejný typ, jako jste vy, že by lidi klidně řekli, že jste dvojčata, sourozenci? A nebo jedete čistý protiklady a ty partneři jsou naopak spíš vizuálně vaše opaky? Dejte mi vědět na 724634634, jak to máte, jak vypadají vaši partneři, případně ty, co si hledáte. A mezi tím klasicky další song. Čeká nás totální banger Eva Farná, Perpetuum Mobile. Pro ty z vás, co se dneska v práci ještě nezastavili, tak to je ono.

Existují písničky, které vás dokážou vytrhnout z reality a přinést vás do nějakého romantického filmu. A tohle byla jedna z nich. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile při čtvrtečním odpolku. A my jsme společně probírali, jestli je potřeba, aby váš partner vypadal jako vy, nebo jestli to má být opak, no a jak to máte vy, to bylo to nejdůležitější. Přišla zpráva od Evy, která píše, že ona je ten typ, co letí na opaky, že ona je světlá a partner je vždy tmavý. Vždycky protiklad. Dobře. A Michal píše, že jediný jeho kritérium je hlas. Když mi holka sedne hlasem, tak může vypadat klidně jako poštovní schránka. To je zajímavý přirovnání. Já si teda, Michale, bych nebyla tak jistá, že je to tak jednoduchý, nebo respektive složitý. Poštovní schránka s dobrým hlasem, nezní mi to moc atraktivně, ale rozumím tomu. Díky moc klasicky za sdílení, za zprávy. Za chvilku zdáme další songy. Čeká nás třeba Robin Schulz, Sigala, Zoe Wies, AM to PM. Potom romantickým klidu to hodíme zase do páteční party. Tak za chvilku tady na Fajnu. Yo, we the hit music station. Hey, Fine.

0: ceně. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

Dominik Fajk, jeho White Keys, song, který určitě dobře znáte, protože všude trendoval a nedá se mu vyhnout, ale vůbec nám to nevadí, protože je skvělý. Vy si dneska zkontrolujte, jestli se vám doma neválejí nějaký pásky, jo? Před chvílí jsme tady řešili, jestli je pro ideální vztah důležitý, aby vaši partneři vypadali jako vy, nebo by vypadali naopak. Ale co si budeme povídat, vizuální shoda je vám úplně k ničemu, když se neshodnete na tom, jak často chcete cvičit kardio. A tím nemyslím běhání. V Mexiku totiž teď kvůli tomuhle tématu jako vybuchla taková bomba, kdy jedna mladá 25-letá holčina zatkla, jí teda zatkla, ona nikoho nezatkla, ale jí zatkla policie poté, co zmátila svého přítele páskem. Jenom proto, že zkrátka neměl náladu jít běhat, samozřejmě. Vy víte, co tím myslím. No, ale samozřejmě známá taková ta výmluva, bolí mě hlava a tak, ale tady ten kluk, toho asi pak opravdu hlava bolela, protože ona ho tím páskem tak seřezala, že prostě musela zatknout policie. Nicméně z toho teda plyne poučení. Je fajn, když si nějakým způsobem sednete se svojí polovičkou, když vypadáte podobně, nebo naopak, ale až budete mít příště chuť partnera odmítnout, protože zrovna hrajete FIFU, nebo dávají váš oblíbený seriál, radši si preventivně zkontrolujte, jestli nemá v dosahu nějakou zbraň, jako tomu bylo v tom Mexiku. Za chvilku další song, vlastně hned teď, dáme si Jessie J, feat B.O.B., jejich Price Tag, zase se vracíme trošku do minulosti, tohle je banger, který vás nenechá v klidu.

0: blížíme se ke čtvrtý hodině odpoledne. Čtvrtek, ale tohle už je malej pátek, proto jsme si dali zase další party pecku Kato John Turn the Lights Off. A my pokračujeme dál, nikam nekončíme, nikam neodcházíme, za chvilku nás čekají další songy. Třeba Lucas Steve, Up Till Dawn, ale mezi tím doprava, počasí možná ne, zprávy. No a jedem dál, tak zůstaňte tady.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
5: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Mami, proč

0: od konceptu.
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online.
5: Online.
4: Jsme na DAB+.
5: Plus.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Právě je 2 minuty po 4. odpoledne a to je čas zase na updatey s Hankou.
7: Mladá generace by podle vedoucího zastoupení Evropské komise měla mít větší vliv na rozhodování o tématech, která budou formovat její budoucnost. Jde třeba o oblast vzdělávání, klimatických změn a nebo politiky. Zároveň upozorňuje, že mezi mladými lidmi se stále objevují nepřesné informace a různé mýty týkající se Evropské unie. V ulicích Brna si lidé mohou vyzkoušet novou mobilní hru, inspirovanou fenoménem Pokémon Go. Pomocí aplikace vyhledávají sochy, plní zadané úkoly a za své aktivity získávají body. Projekt chce veřejnost motivovat k objevování města a zároveň přiblížit umění, které je součástí veřejného prostoru. Vlastní komunikační aplikaci by v budoucnu mohlo mít i Česko. Určena by byla hlavně pro státní správu a bezpečnostní složky, který má nabídnout vyšší ochranu citlivých informací. Plán počítá také s využitím moderních šifrovacích metod, které mají zajistit bezpečnou komunikaci a zároveň snížit závislost na zahraničních technologických řešeních.
6: Fajn. Mrkneme zase na silnice. My jsme řešili, že v Praze to hoří u jedné silnice a teď to muselo Brno dohnat. Ne, z toho si nebudeme dělat srandu. Na dálnici D2 kolem 8. kilometru u Brna totiž došlo k nehodě osobáku s nákladňákem a je tam i následný požár. Dálnice je uzavřená v obou směrech, ve směru na Brno právě kvůli nehodě a ve směru na Lanžhot stojí kvůli tomu nebezpečnému kouři, protože hasiči tam zasahují hned na té druhé straně. Tak se tomu úplně vyhněte, tenhle úsek vymažte aktuálně z mapy. Co se týče těch dálnic, tak na D35 na trase z Mohelnice do Lipníka nad Bečvou kolem 265. kilometru zase opatrně, tam se pohybují lidi. Nevím proč, ale prostě opatrně projíždějte. No a taky u Zlína máme na silnici krávu, tak kdyby náhodou, tak myslím to zvíře.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Krásný odpoledne, máme 5 minut po 4. a pokračujeme poslední společnou hoďku. Zas nám to uteklo jak voda a ještě uteče, protože nás čeká pokračování našeho top playlistu Lucas Steve Up Till Dawn, to jsem vám říkala, že nás čeká a už ta chvíle přišla. No jo, tak jdem na to hned teď, krásný odpoledne.

0: Pink Panther, Zara Larsson a mega hit Stateside. To jste si doufám užili stejně jako já. 16.11 je ten čas. No a pokud jste v Ostravě, tak bacha, protože tam právě probíhá neplánovaný pokračování Madagaskaru. Pokud se pohybujete v okolí, dívejte se pořádně kolem sebe, protože z ostravský zoo utekl lemur. Král Jelimán se prostě rozhodl, že mu expozice už nestačí a vzal čáru do ulic. Zoologická zahrada teda okamžitě vydala varování, že lidi nemají toho lemura chytat, protože to prý není žádný domácí mazlíček a mohl by vás ošklivě pokousat. Ale pardon, král Jelimán, a říkat někomu, aby nechytal lemura, třeba mě, vždyť vypadá jako kámoš. Pokud to není kámoš, tak proč má tvar jako kámoš? Na to se ptám. Vždyť je to tak roztomilý, chlupatá kulička a pruhovaný ocas. Moje vnitřní dítě v tuhle chvíli prostě jenom křičí. Já jsem teď takový to dítě, co se ptá maminky po tom, co vidí Madagaskar. Mami, můžu mít doma lemura? Takže jestli jste ho někdo v té Ostravě našli, tak víte kam psát, jo, tady do Fajn Rádia. Já se ho klidně vezmu domů, nemám s tím vůbec problém. Ale říkám, pokud ho potkáte, pište mě, já vám za odměnu pošlu song. Právě teď Viktor Kal, Juli Koli, jejich dva Red Bully.
1: Vracím se zpátky k nám.

0: Vždycky jste snili o tom, že budete jako Spider-Man, Superman, budete mít super schopnosti a zachraňovat lidi a oni o vás pak budou točit filmy. Nemusíte hned skákat z mrakodrabu, protože tady je ta kampaň Máš to v sobě. Je to akce na podporu registru dárců kostní dřeně a jde o to, že vy můžete být sami hrdinové. Máte to v sobě, kostní dřeň, když ji darujete, můžete někomu zachránit život. Hoďte za hlavu, míte, že to bolí. Prosím vás, bolí to méně, než pokoušet se třeba v dnešní době s někým randit. Ta celá registrace navíc nebolí vůbec. Je to jenom rychlej stěr nebo kapka krve. Máte to hotový hned a hlavně my k tomu aktuálně máme soutěž, která vrcholí, naše instagramová výzva se blíží ke konci, takže nemáte moc času. Potřebujeme jenom, abyste se zapsali do registru dárců. Hoďte nám fotku do DMs a teď co můžete vyhrát, na to všichni čekáte. Můžete vyhrát den s náma tady v rádiu, podívat se, jak to tu vypadá, jak to tu funguje, jak vysíláme, jak to tu, no prostě celou tu naší tady bublinu rádiovou můžete okusit na vlastní kůži a k tomu ještě vyhrát top zážitky od Allegrie. A to je podle mě hodně worth it. Takže běžte na náš Instagram, vomrkněte informace, zapište se do registru a zasoutěžte si s náma. Jak říkám, čas běží, staňte se hrdinou, máte to v sobě.
1: Máš to v sobě, doslova. Fajn.
2: Toužil jsem po slávě, přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem, hudbou.
3: Amadeus.
2: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Atención, señoras y señores!
11: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
10: La Tropical!
11: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
10: Yes,
11: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
10: Awara šar!
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.

perfektní song na takový ten odpolední chill po práci, po škole, Fall VAD a taky pro Changes, pokud jste teda nebyli za školou. Určitě všichni známe dobře takový ty časy, kdy se vám ráno fakt nechce do školy, nechce se vám z postele a hlavou vám tak jako bleskne ta myšlenka, že byste to na tajňáka zatáhli. Tak jeden 14-letý kluk v Česku ve Znojmě to teď dotáhl do takového extrému, že to skončilo u soudu. Jeho rodina i on totiž razili životní heslo, že vzdělání přece vůbec není k ničemu potřeba. A dopadlo to tak, že kluk skončil v děcáku a jeho otec má zamířeno do vězení. Sám otec ani ale nedorazil k soudu, což je na tom taky vtipný. Ten prostě hodil za školáctví i na soudní kázání, teda soudní jednání. Nedorazil a řekl prostě, že se ničeho nedopustil, pro co ale paní soudkyně neměla úplně pochopení, zvlášť když se vymlouval, že veřejně prospěšný práce nemohl provozovat, protože zrovna napadl sníh. Tomu se říká dobrá výmluva. Já jsem teda asi byla ale extrémně vzorný školák. Já jsem podle mě jako občas vynechala matiku, ale chodila jsem tam, jenom jsem většinou spíš nedávala pozor. Pojďme si ale zavzpomínat na ty vaše rebelské roky. Byli jste nebo jste ve škole vzorný, nebo taky občas chodíte na tajňáka za školu, nebo jste chodili? A co nejvíc crazy jste teda místo toho vyučování dělali? Když jste chodili za školu nebo chodíte, co místo toho děláte? To mě zajímá. 724634634, pošlete mi to, ale neberte si z toho nikdo inspiraci, jo? Děkuju. Dáme další song, Rue Gale, Pretty on Paper, teprve 17-letá zpěvačka, tak já doufám, že ta do školy chodí. Jdeme na to, tady na fajnu.

0: Pokud jste dneska byli zavalený prací, tak tohle byl ideální song na to trošku oddechnout. Miley Cyrus, End of the World. 16:42, blíží se nám pátá hodina, ale ještě předtím my jsme řešili, jestli jste někdy zatáhli školu. A přišla mi tady vtipná zpráva docela od Tomáše, který píše, že s kámošem na střední zatahovali tak mocně, že nám začaly docházet nápady na výmluvy. Tak jsme jednou třídní napsali omluvenku, že se nám doma zabil křeček a museli jsme mu vystrojit rodinný pohřeb, protože mamka byla psychicky na dně. Třídní nám na to napsala upřímnou soustrast, ale zítra už vás vyzkouším. Prošlo to. Dejme tomu, prošlo to, zajímavá výmluva, na křečky se to dá vždycky svést. A Michal se spíše, že ve škole byla výhoda, že to se zatáhnout dalo. Spravila to omluvenka, což jsme viděli teď v přímém přenosu. A zatímco v práci, tam to spíš hrozí na výpověď. No, tak nic nezatahujte. Děkuji za zprávy, za sdílení. Za chvilku další song, třeba Alan Walker, Tomin Harket, Dark Side. Máte se na co těšit. My pokračujeme, nic nezatahujeme.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazážitky.cz.
11: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
16: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

Molgrap Milky je jedna z posledních songů ode mě. Dávka energie takhle při čtvrtečním odpoledni. Blíží se 5. hodina a vy víte, co to znamená. Já se s váma budu muset rozloučit, protože na vás čeká Jumpik, který se na vás extrémně těší, bude to s ním sranda. A na mě se můžete těšit zase zítra. Jo, zítra se zase slyšíme od 1 do 5, tenhle nový čas. Ještě si zvykám na to vám to říkat, ale už víme. Takže zítra další 4 hodinky, užijte si dnešní odpoledne, večer. Mějte se moc hezky a slyšíme se teda zase zítra. Ode mě poslední song Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Tak ať máte ten dnešní den fakt krásný. Bye, babes.

0: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
2: Potisk, potisk, dárky, Belavil, CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+. Plus.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Pojďme se podívat na to, co se na tom světě děje. O to se postará Hanička.
10: Nová evropská směrnice zavádí větší transparentnost platů a firmy budou muset lépe vysvětlovat případné rozdíly v odměňování. Ženy by v Evropské unii už neměly dostávat za stejnou práci nižší mzdu než muži. Cílem je zajistit férovější podmínky na pracovišti a zmenšit rozdíl v platech mezi ženami a muži. Extrémně náročnou překážkovou výzvu Clash of the Titans, která prověří sílu, vytrvalost i psychickou odolnost, zvládl jako třetí člověk na světě teprve 18-letý Pepa Šindel. Mladý Čech tak potvrdil, že patří mezi absolutní špičku a zapsal se do světové historie. Přes 98% žen označilo čtení za přitažlivý mužský koníček a podle nového průzkumu jde dokonce o ten nejatraktivnější. Vysoko se umístili také

0: jazyky, hra na hudební nástroj, vaření, malování, psaní a nebo práce se dřevem. Výsledky ukazují, že nejvíce bodují kreativní a rozvíjející zájmy.
1: Fajn. Pojďme se podívat ještě, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v ulici Benešová v Plzni, jsou tam 3 osobáky v sobě. Na místo jede policie České republiky. Nehoda taky v Ostravě v ulici Mongolská, tam to do sebe napálili 2 osobáky. A nehoda na silnici v obci Jestřebí, okres Česká Lípa. Tam je nákladní vozidlo a motorka v sobě, tak projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: Je to tady, 3 hodinky Fine Driveu jsou před náma. V té první si řekneme o tom, jak v dnešní době navštěvujeme sousedy, anebo taky to, že mozek není strojem naštěstí. Do toho nadupanej playlist od startu Loy a Red Eyes právě teď na Fineu.

Gaga, The Dead Dance, tenhle skvělý track nám dohrává v 17 hodin, 10 minut, dáváte si fajn a lidi, pamatujete si na dobu, kdy návštěva fungovala úplně jednoduše, prostě jste si sedli na kolo, zazvonili jste u kamaráda a zeptali jste se, je Honza doma? Nebo jste v neděli po obědě zazvonili u babičky a dědy a nikdo to absolutně neřešil. Dokonce i sousedi se stavovali jen tak na kafíčko. Dneska, když vám někdo zazvoní bez ohlášení, prvníka myšlenka není je návštěva, ale spíš kdo mě zase otravuje. Podle odborníků jsme si zvykli plánovat úplně všechno. Máme mobily, kalendáře, skupinové čety a očekáváme, že se každý předem ozve. Neohlášená návštěva, která byla dřív normální součást života, je pro spousta lidí dneska skoro společenský zločin. Je to něco jako telefonát bez předchozí zprávy. Technicky to jde, ale všichni jsou z toho nervózní. Lidi, napište mi, jak to máte vy, jestli ještě vůbec reálně chodíte na návštěvy, protože mně přijde, že už se chodí možná tak jenom na rodina, na štědrovečerní večeři, ale přes rok už se vlastně lidi vůbec nenavštěvujou. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634.

0: Ben, Fever Dream. 17 hodin, 20 minut, to je aktuální čas a dáváte si fajn. Pojďme se vrátit k našemu tématu. Bavili jsme se o tom, že neohlášená návštěva už je takový společenský fópa, to, co dřív bylo normální, tak v dnešní době to spíš člověka naštve. Ptal jsem se, jak to máte vy, jestli vůbec ještě chodíte na návštěvy. Terka napsala, upřímně, s kamarády se vídám hlavně přes Instagram. Když se máme potkat osobně, plánujeme to měsíc dopředu. OK. Honza mi napsal, k rodičům chodím normálně na návštěvy, ale ke kamarádům už moc ne. Většinou skončíme u zpráv. Tak to je úplná klasika a nejvíc to zabila Nikča. Nikča napsala, reálně navštěvuju už jen babičku, ta jediná ještě funguje bez domluvání. No, co bychom bez těch našich milovaných babiček dělali? Fine Drive.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.
5: Fine.

0: Jak se říká, čtvrtek, malý pátek, tohle to si myslím, že byl ideální song právě pro ten dnešní den. Dáváte si fajn, před náma jsou Silk City, což není jenom kapela, ale projekt dvou producentů, Mark Ronson a Diplo. A jestli vám ta jména něco říkají, tak správně, protože jeden dělal hity s Amy Winehouse nebo Brunem Marsem, druhý je člověk, který byl spojován snad s polovinou světového showbiznesu. A největší bizár je, že jich největší hit Electricity s Dua Lipou, který si za chvíli zahrajem, vznikl prakticky jen proto, že si oba producenti během festivalu a akcí neustále posílali rozdělaný nápady přes telefon a internet. Až po měsících zjistili, že vlastně skládají společný album, takže něco, co začalo jako pár hlasovek a souborů v mobilu, nakonec vyhrálo Grammy. Pojďme si to dát, tohle se jmenuje Electricity a startuje to právě teď, na fajnu.
1: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to me, dáváte si fajn při čtvrtku, 4. června. A lidi, mám pro vás jednu uklidňující zprávu. Psychologové připomínají, že mozek není stroj na štěstí. Zní to možná zvláštně, ale je úplně normální občas nebejt úplně v pohodě. Dneska máme často pocit, že bychom měli být neustále produktivní, motivovaní, vysmátí a ideálně z toho ještě dělat reelska, z toho, jak jsme hrozně happy. Jenže realita, jak už víme, je občas úplně jiná. Podle odborníků není lidský mozek nastavený na trvalou blaženost, smutek, stres, frustrace nebo nejistota, tak není to chyba v tom mozku. Je to úplně normální, je to součást života, takže naše dnešní motto je, že každý den nemusíme být úplně happy a v pohodě, ale občas prostě můžeme být trošku naštvaný na ten svět, no. Hele lidi, napište mi, máte pocit, že vás někdy okolí tlačí do toho, abyste byli pořád v pohodě, i když zrovna nejste a vlastně vám nedávají prostor, abyste se vyžili v tom, že nikdy není úplně váš den. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634. Fine Drive.
1: Fine. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Music. Fine.

0: Fajnu, máme 10 minut do 18. hodiny. Díky za vaše zprávy. Bavili jsme se o tom, že mozek není strojem naštěstí, že je občas úplně normální, že se cítíme pod stresem nebo nejsme úplně v pohodě. Ptal jsem se vás, jestli máte někdy pocit, že vás okolí tlačí do toho, abyste byli neustále v pohodě. Terka napsala: jo, když řeknu, že se mám blbě, lidi mi hned radí, jak to spravit. Někdy si chci prostě jen postěžovat. Že jo, taky to tak mám. Honza napsal: jako chlap mám občas pocit, že se očekává, že budu pořád v pohodě a nic mě nerozhodí. No, viď, my se taky můžeme někde zaplakat. Co, chlapi? Huh?
1: Fajn Life.

Styles nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do té druhé. Jsou před náma ještě dvě hodinky. I ty budou nabitý, tak u toho buďte se mnou.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: La vita è troppo corta per mangiare

0: Přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v Praze v ulici Hlubočepská, osobách s cyklistou. Nehoda taky v Liberci v ulici Palachova. Tam jsou v sobě hned tři havarovaná vozidla. Policie České republiky je na místě, tak dávejte na sebe bacha, ať to ty policmeni nemají tak náročný dneska.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
4: Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
3: 18.00, startuje druhá hodinka Fajn Driveu, díky, že jste u toho se mnou. V této hodince si dáme nějakou novinku z hudebního světa, anebo si řekneme, jaký rekord strhnul ChatGPT. Do té doby nabitý playlist Taylor Swift, The Fate of Ophelia, právě tato startuje.

0: Stars nám dohrála v 18 hodin 10 minut. Dáváte si fajn. Pojďme si dát novinku z hudebního světa. Lidi, Ariana Grande znovu ukazuje, proč patří mezi největší popové hvězdy planety. Já myslím si, že už jenom díky tímhletím hitům, který rozhodně znáte. Tohle to byl mega banger. Nebo třeba tohleto. Každopádně její song Hey That I'd Made You Love Me se vrátil na první místo globálního Spotify a během jediného dne nazbíral přes 6 milionů přehrání a je docela šílený si uvědomit, jak dlouhou cestou ušla. Spousta lidí dneska zná Arianu jen jako megastar, ale začínala jako herečka v seriálu Victorious na Nickelodeonu a postupně se probojovala jak do té hudební sféry, tak pořád pokračuje v té herecký. Za mě je to velká frajerka. Pojďme ale pokračovat v playlistu. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. To nám zahraje právě teď na fajnu.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: čtvrteční večer na Fajnu, dáváte si Fine Drive a lidi, pamatujete si dobu, kdy se ChatGPT objevil a většina lidí si říkala, ha, to je ta věc, co píše domácí úkoly. Tak od té doby už uplynuly necelý 4 roky a dneska ho podle OpenAI používá víc než 1 miliarda lidí po celém světě. Jakože reálně 1 miliarda. To znamená, že šance, že si s umělou inteligencí dneska někdo povídal, někdo z vašich kamarádů, kolegů nebo spolužáků, je hodně vysoká. A je zajímavý, jak rychle se to změnilo. Někdo přes ChatGPT píše e-maily, někdo životopisy, někdo si plánuje dovolenou a někdo se optá na úplný blbosti ve 3 ráno. Ať už si o umělé inteligenci myslíte cokoliv, jedna věc je jistá. Máme před sebou technologii, která se rozšířila rychleji než většina sociálních sítí. A je ústě, jsme se dostali do fáze, kdy když něco chcete najít, tak už se nepodíváte na Google, ale na ChatGPT. Napište mi, k čemu vy ChatGPT nebo Gemini nejvíc využíváte na 724-634-634. Já bych třeba neměl co říkat, kdybych to neměl. Jo, on poslouchá šéf, tak ne, poctivě se připravuju. Fine Drive.
1: La vita è troppo corta per mangiare male. Karlín Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Karlín Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
6: Máš to v sobě? Tak to ukaž.

0: máte se fajn. Tohle to byl Luis Capaldi za Mikem a Jindra. Pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že ChatGPT už má rekordních miliardu uživatelů. To jsem se na vás, k čemu ho nejčastěji využíváte. Tady jsou odpovědi. Terka napsala na vysokou. Vysvětlí mi látku líp než některý skripta nebo profesoři. To asi dává smysl. David napsal, píšu přes něj pracovní maily, s ním pak mnohem profesionálněji, než když to píšu já. Jo, tak to asi nedává smysl. A Honza napsal, když se s přítelkyní pohádáme, nechám si vysvětlit, co jsem zase udělal špatně. To mě ještě nenapadlo, to musím zkusit.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Gufrau a Maria April. Track Nezvládám, který nám dohrál v 18 hodin 40 minut. Dáváte si fajn. A lidi, tohle je zajímavý protiargument ke všem vtípkům o tom, že chlapi neumějí být věrní. Podle jednoho výzkumu uvedlo 78% mužů v dlouhodobých manželstvích, že byli svý partnerce po celou dobu vztahu věrní. Jinými slovy, internet možná miluje příběhy o tom, jak my chlapi jsme nevěrní, ale realita, tak podle dat, je o něco nudnější. Výzkumníci navíc tvrdí, že obraz mužů jako chronických nevěrníků je často zkreslovaný tím, že se nejvíc mluví právě o těch případech, kdy se něco pokazí. O jedné manželovi, který 20 let chodí z práce domů, totiž moc článků nevzniká. Já si říkám, že to je jako s letadlama. Když spadne jedno z tisíce, tak se o tom mluví celý rok. Napište mi, jak to vnímáte vy, jestli si myslíte, že dneska jsou chlapi a ženský ve vztazích stejně věrní, nebo má některý pohlaví horší pověst, než si zaslouží. Jsem zvědavý, jak to vidíte. 724 634 634. Tam mi to napište.
1: Fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

Dáváte si fajn ve čtvrtek, 4. června, tohleto je Fajn Drive. Pojďme se vrátit k tématu, bavili jsme se o tom, že muži nejsou daleko tak nevěrní, jak si ženy myslí. 78% mužů je údajně věrný svému manželství, co se týče hlavně dlouhodobého hlediska. Ptal jsem se, jak si myslíte, že to je, jestli podvádí víc ženy nebo muži. Tereza napsala, podle mě podvádějí lidi, ne pohlaví. Znám věrné chlapy i věrné holky a naopak. To je zajímavá úvaha. Karolína napsala, nevěra není o tom, jestli jsi chlap nebo ženská, ale je to o charakteru. No, tak takhle mě nenapadlo se nad tím zamyslet. Fajn Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa. Hit music now.

0: nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do té třetí, začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Takže připravte si mobily, protože já budu hrát, co vy budete diktovat.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
3: Fajn.
1: Rádio.
2: Instagram.
1: YouTube.
2: TikTok.
1: Co je zrovna teď in.
3: Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio.
3: CZ.
1: Fine Drive. Jindra Žampa.
0: 19 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje třetí hodinka Fine Driveu. Já teď jdu smazat můj aktuální playlist a budu hrát to, co vy budete diktovat. 724-634-634, to je číslo, na které můžete ovlivnit playlist Fajnu. Pište mi SMSky, iMessage, WhatsAppy nebo na Instač Fajnu. A časomíra startuje právě teď.
1: 10 minut for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
0: Tak už to tiká a já vidím, že už to i cinká. 724-634-634. Tak jo, jako první tady máme žádost o kytky od Slavíčka. Tak jo, jdu to tam nahodit. Hned potom Don Toliver. A co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. Tak jo, do třetice to bude Leony a Don't Worry. Pište klidně další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

Dáváte si fajn 10-minutovku podle vás. Aktuálně máme 19 hodin 8 minut. Před náma je třetí track v pořadí Leony a Don't Worry a hned potom nás čeká velký finále, o kterém bude moc rozhodnout jenom ten nejrychlejší. Kdo zavolá právě teď na 724 634 634. Mám tady tři tracky, dneska musím říct, že to je slušný old school, ale strašně dobrý bangry. Linka je volná, tak volejte právě teď 724 634 634 a pojďte rozhodnout o tom, jak to dneska rozseknem. 10 minutes for you.

0: Hraju přesně to, co vydiktujete. Tohle to byla Leony, Don't Worry, a před náma je velký finále 10 Minutes For You. Nejrychleji se dovolala Jasmin. Čau, Jasmin.
1: Ahoj.
0: Hele, i když to tak venku dneska nevypadá, tak léto je za dveřma. Máš už nějaký plány na léto?
1: No, my pojedeme teďka za chvilku do Chorvatska.
0: OK, už takhle jako v červnu to máte v plánu.
1: No, mhm.
0: Hezky, to je super. A prostě plánujete tam chillovat a pláže a tak.
1: Proč?
0: Jestli tam plánujete chillovat nebo prostě si odpočinout?
1: No, prostě jenom tak a odpočívat.
0: To je nejvíc. Hele, mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, jdeme na to. Tohle to je jednička. Macklemore, Skylar Grey, Glorious. Pojďme na dvojku. Bruno Mars, That's What I Like. Mám pro tebe ještě třetí variantu, to je dneska taky zahraniční a je to Justin Timberlake. Tak Jasmin, jak to cítíš?
1: Asi na tu trojku.
0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling?
1: Jo.
0: Tak jo, dáme to tam. A chtěla bys to někomu věnovat?
1: Asi mojí mamince.
0: To je krásný. Tak posíláme song jak tvojí mamince, tak vám všem, co právě posloucháte. Děkuji, že jsi zavolala a měj krásný večer.
1: Ty taky.
0: Děkuju,
1: ahoj.
0: 10 minutes for you.

0: Dáváte si fajn, 19 hodin, 20 minut, to je aktuální čas, za Majkem je Jindra a já jsem si říkal, že takhle při čtvrtku bychom si tady mohli trošku zatrapnit. Dáme si minutu trapnosti, a.k.a. cringe minute. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo, já to tady potom rozeberu trapnou tuškou. Napište mi klidně svůj příběh, svýho kámoše, mamky, babičky, kohokoliv. Napište mi to právě teď, 724-634-634.
1: Fajn drive.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Ratatadadadarata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!

0: Cringe minute.
1: Dáváte si fajn, před náma je minuta trapnosti a dneska se o své trapno podělil Lukáš. Ten mi napsal, chtěl jsem poslat kámošovi hlasovku o tom, jak strašně nudná byla jedna holka na rande. 2 minuty detailního rozboru. Poslal jsem to omylem tý holce. Nejhorší bylo, že mi odepsala, jo, taky jsem se nudila. No, tak jste si to aspoň řekli upřímně, co?

0: Jisoo a Zayn, Eyes Closed, track, který nám dohrává v 19 hodin 39 minut. Dáváte si fajn a lidi, majitelé psů teď dostali aktuální potvrzení toho, co stejně celou dobu všichni tušili. Když svému psovi řeknete miluju tě, tak jeho srdce začne být rychleji, a to dokonce o polovinu. Takže zatímco někteří lidi na vaše zprávy neodepíšou a dostanete zobrazeno, pes má radost už jenom z toho, že na něj promluvíte. Takže dneska večer nezapomeňte vyjádřit lásku svýmu pejskovi.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, rohony.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř,
6: topenář,
5: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

Kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s váma loučím. Díky za 3 nabitý hodinky Fine Driveu. Bylo to opět neskutečný. Díky všem, co jste mi psali. Bylo to naprosto boží. Čtvrtek je opravdu malej pátek. Hlavně díky vám. Já se s váma loučím, ale s Fajnem zůstaňte. Po mně Next Generation. Dneska v Next Generation nováček Vojta. Neskutečný týpek, který zpívá v angličtině. Má nově vydaný EPčko. Dejte si s ním hodinku tady na Fajnu a za

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
3: Fajn.
5: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
5: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

0: Ahoj, moje jméno je Vojta a jsem vycházející umělec s tvorbou v angličtině. Dělám převážně alt rock a indie pop s občasnýma orchestrálníma prvkama a dneska budu moderovat pořad Next Generation. Zahraju vám písničky z mýho debutového EP Strangers with Benefits a taky nějaký songy, který mě poslední dobou pohání a inspirujou. Tak doufám, že se třeba dotknou i vás. Jako první vám pustím jeden z hlavních singlů mýho EP, Kensington Palace.
1: Next Generation.

0: history, huh?
1: Next generation.
0: Právě jste slyšeli jeden z mých singlů s názvem Kensington Palace, který absolutně miluju. Hlavně kvůli base, který jsem se dlouhou dobu vyhýbal. Moje jméno je Vojta, jsem umělec z Česka a dneska moderuju Next Generation. Spotify nedávno oslavilo 20. narozeniny a s tím přišla i možnost vidět vaše nejposlouchanější písničky za celou dobu v jednom playlistu. Dneska jsem si dal za cíl vám jich tady pustit co nejvíc. Začneme s písničkou, kterou jsem dohromady slyšel 785krát. Jmenuje se Tank Tide od skupiny Group Love a má naprosto boží energii. Další song je od výherkyně televizního pořadu America's Got Talent, Grace Vanderwall, která v roce 2019 vydala nádherný EP Letters a v něm i single Waste My Time. Ten jsem, jen tak pro zajímavost, slyšel 625krát. Tank Tide a Waste My Time.
1: Fine. Next Generation.

0: Ahoj, já jsem Vojta a dneska moderuju Next Generation. Tohle byly Group Love a Grace Vanderwall. Jako další jsem si připravil malou sekci pro moje oblíbené české umělce. Obecně moc neposlouchám písničky v češtině, ale občas se stane, že jsou nějaké písničky nebo interpreti tak dobří, že transcendují jazyk nebo žánr. Tohle je případ českého zpěváka Slávka Fama, který v roce 2024 vydal EP Loverboy, na kterém se nachází píseň Mami Tati, která se později stala virální na sociálních sítích. Byla to čirou náhodou jediná písnička s českým textem. Po jejím vydání tak přesedla do češtiny a precizně krasobruslí mezi žánry. Zapněte si topení, protože Slávková nová pecka se jmenuje V bytě chladno. Dalším eterickým případem, který se povznáší nad jazyk, je Veronika Válová. S poetickými a emočně vyspělými písněmi bychom o Verče mohli říct, že je to takový moderní Edgar Allan Poe. Rád bych vám od ní pustil svou nejoblíbenější písničku Dlouhá cesta domů. Pro všechny z vás, co jako Verča musí všude dojíždět. Tohle je V bytě chladno a Dlouhá cesta domů.
1: Next Generation.

0: generation. Number one hit music station.
1: Tohle byl Slávek Fam a Veronika Válová. Já se jmenuji Vojta, jsem umělec z Hradce Králové a dnes už po třetí moderuju pořad Next Generation. Dal jsem si za cíl tady dnes pustit písničky, které mi Spotify vyhodilo jako moje nejposlouchanější za celou dobu. V tom případě nesmí chybět moje nejoblíbenější interpretka Kay Flay, kterou jsem viděl živě například v pražském Rock Café v roce 2019 a nebo v Meat Factory v roce 2023. Na svém kontě má více než 4 alba a nebo nominaci na cenu Grammy. Zahraju vám od ní dvě písničky. Sister z popově elektronického alba Solutions a Giver z jejího alba Everywhere is Somewhere, což by se dalo označit za její magnum opus. A jelikož se blíží léto, tak vám chci zahrát něco svěžného na dobrou náladu. Bude to píseň Hot Rod od kapely Dayglow. Tohle je Sister, Giver a Hot Rod. Here we go. Number one hit music station. Next generation.

0: Generation.
1: Yeah. Ahoj, právě posloucháte Next Generation, moje jméno je Vojta, Vojita a dnes vám pouštím svoje oblíbené písničky. Občas však nemůžu úplně najít písničku, která by odpovídala tomu, jak se cítím. Když se mi tohle stane, tak si tu písničku napíšu. Tohle byl případ písničky May, June, July, kterou jsem napsal o bolestivé periodě mého života po těžkém rozchodu. Byla to písnička, která znovu vzbudila moji vášeň k hudbě a nastartovala tak novou éru. Rád bych tuhle písničku věnoval Aničce, jestli poslouchá. A na závěr jednu z nejrychlejších a nejchytlavějších písniček, co jsem kdy napsal. Jmenuje se Can You Acknowledge Me a napsal jsem ji trochu ze vzteku, ale taky ze zoufalosti. Strašně jsem se bál, že mě ostatní soudí, ale zároveň jsem se bál, že mě budou přehlížet. Takhle jsem se cítil hlavně na střední škole, ale je to paradox, který se mi v životě vyskytuje doteď. Tohle je Vojta a moje písničky May, June, July a Can You Acknowledge Me.

0: Station. Yeah.
1: Ahoj, právě jste slyšeli dvě moje písničky. Jestli se vám líbily, tak moje jméno je Vojta, Vojta, všechno velkým směkkým i. A dneska jsem moderoval pořád Next Generation. Budu rád, když si mě najdete například na Spotify nebo na Instagramu a na TikToku, kde mě dohledáte jako zavináč Vojta Plachetka. Kdybyste si mě náhodou chtěli přijít a poslechnout live, tak můžete 19.6. v Holešovicích na Kultuře a nebo na Fashion Show v Mostě, kde budu hrát. Všechny informace najdete na mém Instagramu. Moc díky, že jste poslouchali a že podporujete českou hudbu. Mějte se krásně, tohle byl Vojta, Vojta, všechno velkým směkem i a Next Generation. Ahoj. We are
2: number one. Next Generation.
3: Number one hit music station. I just wanna go
2: back home with you. Yeah, yeah. It's Zajden. Yeah.
0: Fajn.

0: silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Instagram,
0: YouTube,
4: TikTok,
0: co je zrovna teď in
2: Fajn Radio.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn?
4: Fajn. Vždycky hot.

0: Metro Digi. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Yo, dáváme ti na něj lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.
5: Vždy.

0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky fresh.
6: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.

Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ. Fajn.
1: Vždycky ho.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít s ní ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Otisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

0: vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn rádio.
3: CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.

0: dobrej hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rek byty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rek byty, záruka kvality.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.